Kdybys to věděl,

0: nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotného prosince proti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Yeah. Okay.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Jess is for real. Amen.
1: Praise the motherfucking Lord.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: C'est le son du jeune.

0: Radio Vlna.
1: Radio Vlna.
0: Radio Vlna. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmou hodinu raní nám na Radio Wave odbíjí píseň Maringotka, no a to znamená jediné, že přicházejí první dnešní zprávy, které nám přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzin a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuwait, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šangaje a Hangzhou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Skupina Tomora uzavřela čtvrteční program Colors of Ostrava. Hudební projekt norské zpěvačky Aurory a Toma Rowlandse z britského dua The Chemicals Brothers dnes pokračuje třetí den letošního 23. ročníku festivalu. Večer na hlavní stage vystoupí průkopník elektrického soulu Moby.
1: Sport.
2: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Tentokrát vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území. Nejvyšší denní teploty pak budou 26 až 31 stupňů Celsia, zejména na jižní Moravě kolem 32. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave u začíná ráno s Jakubem Vinařickým.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

Playboi Carti Like Weezy otevírá ráno s Jakubem Vinařickým při datu 17. července v 8 hodin a 9 minut. K tomu asi jste většinou zvyklí, že samotný tady takhle ráno nebývám, většinou mě doplňuje také Sára Slavíčková, má drahá moderátorská kolegyně. Ta tu dnes není, na dálku jí tedy tímto zdravím a předem si přeji, abych to dneska zvládnul stejně tak, jako to zvládáme pravidelně spolu. No, co nás dneska všechno čeká při on-airu, respektive ránu, pardon. Důležitá informace, když už jsem se o tom on-airu zmínil, dnes slaví svátek Martina, čili všem Martinám všechno nejlepší, no a nám na Waveu samozřejmě nejbližší Martina je Martina Foldinová. No a co čert nechtěl, zrovna dnes po mně přebírá to studio, to moderátorské žezlo, právě jí čeká od 11 hodin on-air, takže věřte nebo ne, já jí rozhodně přát budu a to doufám, že tady i stihne tu předávku, čili tam jí popřeju i osobně, nejenom takto na dálku. 17. červenec jsem zjistil, že je významný i z mnoho dalších důvodů. Připadá na něj totiž spoustu zajímavých mezinárodních dnů, o kterých jste asi netušili. Tak například Světový den emotikonů, Národní den tetování, také Národní den loterie a Národní den žlutého prasete, to se asi budu muset dovtípit, o co se jedná, a také Národní den broskové zmrzliny. No co dodat, dnes má být poměrně teplo, tak pokud chcete ten Národní den něčeho opravdu oslavit, tak si dejte broskovou zmrzlinu a užívejte si poslech Rádia Wave a také rána s Jakubem Vinařickým. Hezký poslech.

8 hodin 20 minut a nám právě dohrála Barbora Hora a její Perseids. To mě dostává k otázce, kdy vlastně je ideální období na to sledovat Perseidy. Hledal jsem si a zjistil jsem, no, že je to zrovna v toto období. Perseidy totiž můžete pozorovat od poloviny července až do 24. srpna, to je tedy velmi konkrétní datum, ale astronom nejsem, tak to rozhodně nehodlám zpochybňovat. Nejvíce padajících hvězd uvidíte během maxima v noci z 12. na 13. srpna. No tak uvidíme, jestli tato moje astronomická předpověď bude správná. Každopádně toto období není ideální jenom pro sledování Perseid, samozřejmě spoustu festivalů, spoustu koncertů. Děje se toho zkrátka hodně, nakonec k tomu se v rámci dnešního vysílání na Radio Wave určitě dostaneme. Stejně tak je toto období ale ideální pro sběr první zeleniny a ovoce. Je to tak, jak už jsem tady několikrát zmiňoval, já jsem nadšený pěstitel a samozřejmě ani vás, milí posluchači, o to rozhodně nebudu ochuzovat. Pokud jste však zaháleli a dosud jste nevysadili rajčata, lilky a tak dále, tak už je na to trochu pozdě, nicméně mám pro vás takové, řekněme, alternativní řešení. V půlce července totiž je možné už začít vysévat pro podzimní a zimní sklizeň, sází se a vysévá zelenina s krátkou vegetační dobou, která zvládne dozrát před příchodem mrazů. Bavíme se tak například o červené řepě, rané mrkvi, kedlubnách, řetkvičkách a tak dále a tak dále. Tak určitě toho využijte a něco zasaďte, je to radost. Navíc jsem zjistil, že asi nejvíce terapeutická aktivita v posledních měsících, která mi opravdu pomáhá, je prostě víc na tu zahrádku a tak nějak si bezmyšlenkovitě hodiny a hodiny zalévat. Samozřejmě pak se to propíše do účtu za vodu.

0: 8 hodin 28 minut k tomu. Dohrává nám Mes a píseň Chcem tě v sebe najít. No a pokud i vy, milí posluchači, se chcete v sobě najít nebo najít, tak rozhodně poslouchejte Radio Wave, protože samozřejmě kromě našeho tradičního on-airu, rána a tak dále, máme spoustu zajímavých pořadů, každý den nějaká premiéra, každý den mnoho z nich uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu, konkrétně teda na vlnách Radia Wave. No a dnešek nebude výjimkou. Kromě toho, že v 11 hodin se můžete těšit na on-air s dnešní oslavenkyní, s Martinou Foldinovou, která má dneska tedy svátek, všechno nejlepší, Martino, tak potom od 15 hodin nás čeká také Jarda Petřík se svým on-airem, no a potom už se dostáváme k těm avizovaným pořadům. Dnes tedy od 18 hodin premiéra nového dílu Questu. V nejnovějším díle budou recenzovat titul, na který se všichni těšili, aniž by o tom věděli. Čtvrtý Assassin's Creed s podtitulem Black Flag se dočkal přepracování s přídomkem Resincit. Je stejně dobrý jako před 13 lety, to je asi hlavní otázka, nebo určitě hlavní otázka nového dílu Questu, no a to se dozvíte i v jejich recenzi. Moderují samozřejmě Jaromír Mévalčárka, Tmějová a Lukáš Grigar. No a tím rozhodně nekončíme, co se pořadu Radia Wave týče. Od 19 hodin vás totiž čeká Casablanca, no a myslím si, že právě cestování je další činnost, při které se všichni z vás mohou v sobě najít. Dnešní Casablanca bude o tom, že vlastně malá, přečtu anotaci, malá skladná nafukovací loď, se kterou se dá dojít divočinou kamkoliv je potřeba. Divočina bez lidí a ohničky na břehu řeky. Jan Vlásek vypráví o Petcraftovém dobrodružství v Laponsku. No tak v Laponsku jsem ještě nebyl, čili rozhodně dnešní díl Casablanky budu poslouchat. Vám doporučuji to stejné.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

8 hodin 38 minut a nám dohrávají francouzsko-kubánské sestry Ibeji. No a my pokračujeme v dávce nejrůznějších tipů, jak strávit dnešní den. Snažím se to udělat samozřejmě tím stylem, aby si v tom každý našel to své, čili už jsme doporučovali festivaly, doporučovali jsme také aktivity v přírodě, no a mnoho dalších věcí. A samozřejmě ten výčet je nekonečný, takže nekončíme. Proto bych vám rád doporučil novou audioknihu Rádia Wave od Daniela Flaši, Muklové a Šlajsny, opravdový příběh o kilech kokainu, vězení a jedné nápravě. Tato audiokniha má 10 dílů o průměrné délce kolem půl hodinky, čili to máte zhltnuté co by dub. No a teď o co se jedná? Anotace říká, jsem Dan, bývalý dealer, pokud jste si mezi lety 2010 a 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Muklové a Šlajsny, to je šílený svět, ve kterém Daniel Flaša prožil pár let a napsal o tom knihu. Tuto audioknihu můžete poslouchat až do 23. srpna, čili času dost, ale zase moc neotálejte, znáte se, prostě pak to se člověku vypadne z hlavy a už to třeba nestihne. No a já ještě dodám, že celou audioknihu připravila Adéla Vondráková, účinkuje v ní Michal Holán a o zvuk se zasloužili nebo postarali Jonáš Pelikán a Jitka Špálová. Takže poslouchejte Muklové a Šlajsny.

Smack One a Beverly Hills. No a Beverly Hills se každý rok na pár dní promění, aspoň v mé optice, se promění Colors of Ostrava, respektive Ostrava je industriální areál, kde se právě Colors of Ostrava pořádají, jeden z největších festivalů každoročně v České republice. Letos probíhá právě teď, od 15. do 18. července. Dneska nás tady čeká třetí den. Každopádně ten včerejší druhý den zaznamenal opravdu pár skvělých koncertů. No a já bych se chtěl zaměřit na jeden konkrétní. Byla to LP, zpěvačka s obrovským rozsahem, s obrovskými nejenom pěveckými zkušenostmi, ale i těmi produkčními zkušenostmi. No tak ta už vystoupila na Colors of Ostrava po třetí a to, co mě nejvíce překvapilo, je, že poprvé, to bylo před 10 lety, tehdy zaujala široké publikum, všichni byli nadšení, recenze byly skvělé. No a co je na tom nejzásadnějšího, že já jsem v tom crowdu, v tom publiku byl taky a sám jsem si ji tehdy velmi oblíbil. Následně vyrazila na Colors of Ostrava, nebo měla vyrazit v roce 2020, tuším, ale to přerušila covidová koronavirová pandemie, no a nakonec dorazila až v roce 2022. Tehdy to prý nebylo ono, to její vystoupení, ale právě ten včerejší koncert, tak tím si údajně napravila reputaci, protože to bylo naprosto geniální. Opět jako by se vrátila po těch 10 letech v té plné síle, což ona určitě je. Navíc zahrála několik songů z nového plánovaného alba Room 12. No a všichni byli každopádně nadšení. Mě trošku mrzí, že se tam nebyl a právě proto si nyní těch 10 let zpátky a celkově LP tvorbu připomenu, a to v podobě songu Lost on You.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: umbrella. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father, they can pull out. MSG sell out, fuck these niggas that bout. Good credit score, this car really can't max out. Too far,
1: five. Tyler, the Creator a Lumberjack. No a další Creator už je tady v Proskvém studiu Rádia Wave. Je to samozřejmě Barbora Zajíčková, která vykreátovala, prostě vytvořila zprávy, které nám právě přináší.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidáce Filip Dvořák. Tento již podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidáce Prahy 1 nebyl. Nemocnice v Rouenu jako první ve Francii začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Pod názvem Labyrint příběhů začíná dnes v Českém Krumlově hudební festival Krumlov. 35. ročník potrvá na různých místech ve městě a okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů.
2: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sansonovičovou. Také bez ztráty setu.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů Celsia, zejména na jižní Moravě až kolem 32. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave už pokračuje ráno s Jakubem Vinařickým.
2: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.

9 hodin, 9 minut k tomu a nám dohrává song Put Your Hands Up. No a pokud právě vy zvedáte ruce z hůru, tak rozhodně v tom neustávejte, protože Put Your Hands Up bude platit i pro následující songy, a to především pro ten, který nás čeká už za pár vteřin, za pár desítek vteřin, a to je novinka na rádiu Wave, Young Trey a Essay, píseň Heat Wave. O ní se nyní budeme bavit. Brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Young Trey, se v nové skladbě možná, aspoň dle našeho názoru, vrací k vlně veder z konce června. Samostatně vydaný single Heatwave mu produkoval Essay, jménem jeho běžné jméno je Filip Zadražil, s nímž Jan Trey natočil už oceňované album Silver z roku 2024. Tehdy s ním ještě spolupracovala třetí osoba, a to byla samozřejmě Tokyo Drift. No a někdejší členové tohoto sdružení Butter Club se od této desky potkali poprvé, tak posuďte, jak se jejich setkání vydařilo na novince na rádiu Wave, Heatwave.

9 hodin 20 minut tomu a nám doznívá Ice Age a Star. No a my pokračujeme v kulturních typech na léto. Konkrétně to bude tentokrát léto s Rádiem Wave, protože jako každý rok samozřejmě i letos nás budete moct potkat na nejrůznějších festivalech a dalších zajímavých akcí. Začínáme, respektive začali jsme už dávno, mnoho těch akcí už odeznělo, mnoho pořadů Rádia Wave už jste naživo slyšet mohli, například na Karlovarském filmovém festivalu nebo na letní podcastové scéně. Dnes už jsme se bavili o Colors of Ostrava, no a právě tam 17. července, tedy dnešní den od 17 hodin v Aule Gong vystoupí Buchty live. Zmínil jsem také letní podcastovou scénu, tam už byla 14. července Casablanca, ale nezoufejte, ještě vás čeká Quest, a to 23. července, no a potom v srpnu také Chudáčci 6. srpna. No a posuneme se na Moravu, konkrétně do Uherského Hradiště, kde 27. července vystoupí Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a opět i Casablanca, takže i tam bude velmi nabitý program. No a těšit se můžete také na karaoke v podání samozřejmě koho jiného než našeho milého kolegy Vojty Záhory. Úplně na konci července, a to konkrétně 31. navážeme živým natáčením podcastu Boys na nedaleké besedě u Big Beatu v Tasově. No a srpen, ten bude ve znamení festivalů. Čeká nás totiž Impact na Popmese v Brně, a to 6. až 8. srpna, aspoň ten festival probíhá od 6. do 8. srpna. Také budeme účastníky Prague Prideu, který probíhá od 3. do 9. srpna, a tam nabídneme vystoupení Kevu na Yellow Stage nebo podcast Pod. No a samozřejmě jako každý rok ani letos nebudeme chybět na festivalu Povaleč od 7. do 9. srpna. Tam dorazí podcasty Podhoubí, Boys a Starter.

0: aí, bala! Bala! Bala! Bala!
1: 9 hodin 31 minut. No a já si tak říkám, čím vás zase obohatit, a říkám si, že když jsme prostě na rádiu Wave, tak samozřejmě je to ta hudební sekce. No a kde je nejvíc hudby koncentrováno tak nějak u sebe, tak to jsou samozřejmě letní festivaly. Ty jsou už teď v plném proudu a já přidám ještě jeden navrh, aby toho nebylo málo takzvaně. A jedná se o Kukokli. Kukokli začíná právě dnes a probíhá až do 19. července. No a proběhne prosím v Horním Vítkově u Liberce. Konkrétně tedy v kostele nebo v areálu kostela navštíví Panny Marie v Horním Vítkově. Já tam jezdím pravidelně, možná i dnes se tam vydám. Je opravdu o co stát, mně se na tom líbí především ta myšlenka, pokud hledáte nějaký masový festival s desítkami umělců a s velkou následnou party, tak tohle není úplně ten případ. Tady si máte především odpočinout. O tom napovídá už samotný název Kukokli, neboli Kultura, Kostel a Klid. No a ten přesah, ten festival má krásný v tom, že vlastně jde o to oživit dlouho chátrající zmíněný kostel navštívení Panny Marie. Tím pádem se tam odehrávají nejrůznější koncerty, ale nejenom to, také divadla, showcase, workshopy, všechno možné, čili pořádá se to nejenom v kostele, ale také v Beduínu, to je takový velký stan, a také na přilehlé louce. Festival moc doporučuji, pokud teda hledáte vlastně program na tento víkend, stále ho nemáte, tak vyražte do Horního Vítkova na festival Kukokli.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

fúze dancehallu a rapu, tak to je Darko Don a jeho novej song Lifestyle. No a právě o této novince na rádiu Wave jsme se bavili před dvěmi dny, tuším, ano, je to středa, jako každou středu nás navštívil ve studiu tehdy se Sárou Slavíčkovou Matěj Dvořák, který nám představil novou rotaci novinek na rádiu Wave. Běžně chodí i s Filipem Černým, ten už ale ve středu někde ladil svou kytaru na Colors of Ostrava, co jsem slyšel, tak jeho vystoupení bylo velmi vydařené. No a u hudby a celkově u hudebních novinek ještě malou chvíli zůstaneme. Hudební redakce Radia Wave se totiž ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední

0: 15 lidí a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Teď už krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem, mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave.
4: Radio Wave.
5: Prostor české scéně.

celý den stojím na nohou. Stále posloucháte Ráno s Jakubem Vinařickým, 9 hodin 52 minut, nyní 5.8G, před malou chvíli také Fake Mink, no a do konce hodiny nám zbývá už jen pár minut, ty vyplníme z songy například od Tame Impala nebo Doechi, no a potom už poslední dnešní zprávy s Barborou Zajíčkovou. DJ

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

0: Dověči nám otvírá 10. hodinu raní, no a ve studiu Radia Wave už je zprávařka Barbora Zajíčková a naše dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra. Údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovaly tisíce lidí po celé Ukrajině. Izraelský parlament schválil reformu médií. Nově je má v Izraeli regulovat 9členná komise, kterou bude vybírat ministr pro komunikaci, popisuje deník Jerusalem Post. Podle kritiků změna ohrožuje svobodu médií a pomůže televizním spojením se současnou vládou. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starost hlavně rezort zahraničí. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
1: Sport.
2: Basketbalista Ondřej Selhalal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde bude klub sloučen se Slaví. Sehnal by tedy v Nymburku téměř 4 roky a pomohl mu ke třetím titulům.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů Celsia, zejména na jižní Moravě kolem 32. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanále iRozhlas a na Radio Wave už pokračuje ráno s Jakubem Vinařickým.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

Jida Lute, my boy, v 10 hodin a 8 minut, už skoro 9 minut k tomu posloucháte stále ráno s Jakubem Vinařickým. Musím vám říct, že je to takové smutné ráno, chybí mi tady my girl, jak by zaspívali Jida Lute, tak my girl Sára Slavičková, kterou tímto samozřejmě zdravím, nebojte, příště zase už jedině spolu ráno se Sarach a Jakubem, už teď se na ně těším. Každopádně dneska se máte na co těšit i v dalším pokračujícím programu Rádia Wave, a to třeba už za malou chvíli, tedy od 11 hodin, kdy si studio a celkově i mikrofon na vysílání převezme Martina Foldinová, která má dneska svátek, i o tom se určitě při předávce bavit budem. No a kdyby tady byla Sára, tak by určitě nechtěla, aby se to dnes, to vysílání s Jakubem, tedy se mnou, nechci o sobě mluvit v třetí osobě, ale právě jsem to udělal, tak aby se točilo jenom okolo hudby a festivalů. Chtěla by určitě zmínit i nějaký zajímavý seriál, filmový projekt, prostě něco z té bohaté kinematografie. No a to jsem se rozhodl teďka udělat, přesuneme se teda k filmům, konkrétně tedy k seriálu. A to k seriálu, který mě v posledních dnech velmi baví a naplňuje většinu mého volného času. Jedná se o britský dramaticko-komediální seriál Rivalové, neples s tím filmem o závoděním, který naleznete na platformě Disney+. Je to příběh, jak já to mám tak rád, plný intrik, ambicí, románku a odehrává se v nespoutaném prostředí jakési nezávislé televize v roce 1986. Zároveň, stejně jako mnoho jiných úspěšných seriálů, i tento má svou knižní předlohu. Je to adaptací knižního bestselleru ze série Rutschart Chronicles od spisovatelky Jilly Cooper. No a o čem vlastně ten seriál je, tak to samozřejmě jistě zjistíte, doufám, že si ho pustíte, ale ta základní dějová linka se točí kolem vyhrocené rivality dvou mocných a egocentrických mužů z fiktivního anglického hrabství Rutshire. Jedná se tedy o krásná jména Tony Bedingham a Rupert Campbell Black. Kdo je stvárňujete, také zajímavé. Je to tedy David Tennant v případě Tonyho Bedinghama. Toho můžete znát například z Harryho Pottera nebo z Doktora Who. No a v roli vlastně Roberta Campbella Blacka, tak tu hraje Alex Hessel. Takže Rivalové na platformě Disney+, skvělý seriál, už je venku druhá série, oznámená byla i ta třetí, tak příjemný pohled na tento seriál přeje Jakub Vinařický. Never.

0: 10 hodin, 19 minut nám doznívá Japanese Breakfast a jejich Be Sweet. No a my se nyní přesuneme k další ukázce z některého z pořadů Radia Wave. Tentokrát to bude Hotspot, což je pořad o trendech, které nás pálí a který také reaguje na současné dění na sociálních sítích. Moderátorkami je Sara Abulkasin a Barbora Součková. No a oni se tentokrát zaměřili na to, že na sítích se dnes dá najít tutoriál snad na jakýkoliv DIY projekt. DIY projekt je Do It By Yourself, jestli se nepletu. Pletený svetr, oprava komody nebo návod na nové kalhoty na YouTube, Pinterestu nebo TikToku. Najdeme inspiraci snad na cokoliv, to tedy mohu potvrdit. Nový hotspot se tak věnuje tomu, proč máme potřebu něco tvořit. Zajímá se o ruční práce, díky sociálním sítím víc lidí a jsou DIY projekty z Reelsek skutečně slow, tak na to se Sára a Barbora ptali. Koho? No samozřejmě sociologa Petra Gibase.
1: Ta rukodělná činnost tady dlouhodobě v rámci jako moderní společnosti je součástí našich životů, běžných životů, běžných lidí. Tam jde spíš o to, co se dělá, z jakých důvodů se to dělá, v jakém kontextu, sociálním, politickým, ekonomickým, jo, proč se to dělá a za jakým účelem. A ty sítě k tomu prostě jenom přistoupily jako nějaká další kanál, kde se tohle to ukazuje a skrze ten kanál se to ale zároveň i jako rozšiřuje. Stává se to trendy víc nebo sexy činnosti, které se můžou lidi věnovat a můžou se i pochlubit právě. No.
2: Jaké jsou ty hlavní motivace toho, proč vlastně v současnosti lidé něco tvoří? Já očekávám, že těch skupin různých bude několik a ty motivace budou různé, ale pokud se to dá nějak kategorizovat, tak nějak základně, proč to lidé dělají?
1: Tak já myslím, že je důležité si říct, v jakém kontextu se pohybujeme, třeba i geografickým. Jo? Jestli mluvíme o nás, jako o české společnosti, nebo o světové společnosti, nebo o lidech na sítí. To je hrozně důležitý, protože samozřejmě v různých kontextech to jako nabývá různých podob a má to i různý důvody. Obecně by se dalo říct, že v západní moderní společnosti bych řekl, že ty důvody existují na takové škále od nějakých ekonomických nutností až po nějaké jako sebeuplatnění, řekněme, jo? Nějaké jako od užitku až po nějaké uspokojení. A teď samozřejmě v různých kontextech, v různé době a taky zároveň lidi v různých životních situacích, ať už třeba generačně nebo socioekonomicky, tak samozřejmě na této škále oscilují mezi tím uspokojení nebo užitek. A tam někde mezi tím se pohybují. Většinou je to nějaká kombinace. Vlastně skoro nikdy to není jenom otázka buď nějakého užitku, že potřebuju něco udělat, co nemůžu nikde získat, anebo naopak, že nemám, co bych dělal, tak prostě jenom tak si tvořím.
2: Když teda si vlastně nějak vydefinujeme nějakou skupinu, nebo si spíš možná propůjčíme jednu, o které budeme mluvit, tak můžu vlastně vycházet z toho, co třeba jako na sítích můžu mít okolo sebe za lidi já. To znamená někoho, kdo generačně spíš je mladší, síťově hodně zdatný nebo zdatná a obecně vlastně asi se může pohybovat v nějaké městské společnosti. Já jak jsem si to snažila nějak sama pochopit a zajímá mě samozřejmě váš odborný názor na to, tak jsem si říkala, že vlastně pro spoustu lidí může ta ruční práce vlastně znamenat možná nějakou reakci na to, jak vlastně vypadá ta dnešní doba. Je podle vás ta práce s tím materiálem něco, co dovede tenhle čas to hodně jako neuchopitelný a složitý život zpomalit anebo třeba usadit?
1: Já myslím, že do toho vstupuje určitě spousta dalších věcí. Jednak samozřejmě ten váš vzorek bude asi dost výběrově zkreslený, budou to prostě určitým způsobem jako určitá, jak jste říkala, skupina lidí, mladší, žijí ve městech, mají zároveň i nějaký třeba socioekonomický status, mají třeba volný čas, dostatek volného času, zároveň jsou na těch sítích, kde ty trendy na člověka jako působí, jo? Působí na něj docela silně, jo? Peer pressure prostě, zároveň touha po nějakém uspokojení určitě hraje svoji roli a ta rukodělnost, můžeme to vnímat tak, že žijeme v době, kdy spousta činností, které děláme mimo svůj volný čas, to znamená třeba v práci, nám jako nedávají úplně moc smysl, takže jakoby hledání nějakého smyslu skrze třeba rukodělnou výrobu je celkem jako klasická věc.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Five, six, right, here we go.

0: Právě doznívají Kite Dreams a jejich píseň Reds. No a vy, kteří posloucháte pravidelně třeba ráno se Saracha Jakubem, nebo prostě jakýkoliv moment, kdy se naskytnu já zde v proskleném studiu Radia Wave, tak moc dobře víte, že jsem obdivovatel nejenom hudby, kinematografie, ale také architektury a nejrůznějších industriálních stylů architektury. No a bohužel v minulém týdnu, kdy proběhl 9. července rozsáhlý požár ve Zlíně, tak jsme právě o jednu takovou ikonickou památku, kulturní památku, architektonickou památku přišli. Mluvím samozřejmě o požáru budovy 34 ve Zlíně. Byla to vlastně ikonická průmyslová budova. Tuším, že hned po ikonickém, další ikonické budově Baťově mrakodrapu, to byla největší z těch baťovských budov. Měla celkem 10 pater a rozdělená byla na tři části. Bohužel dvě z nich se zřítily a nyní teda není vůbec jasné, jaký je osud, jaká je budoucnost této architektonické památky. Je dost pravděpodobné, že pro celkové narušení statiky bude nutné ji v následujících měsících celkově strhnout. No a samotný architekt Zdeněk Lukeš říká, že šlo o cenný objekt, který byl postavený v baťovském stylu meziválečné zlínské architektury. No a právě ta zlínská architektura, ta je samozřejmě všudy přítomná tam. Já se divím, že to do dneška není zapsáno na UNESCO, protože něco takového opravdu není v Evropě běžné. Když se vrátím k té konkrétní budově, byla navržena architektem Vladimírem Kubečkou a postavena v letech 1949 až 1955 pro národní podnik Svit. Přesto si zachovala svoji ikonickou meziválečnou architekturu, no a právě pro ty baťovské budovy je zcela typická skeletonová konstrukce s válcovými sloupy. No tak uvidíme, co bude s tímto cenným objektem. Já jenom doufám, že se zachová, případně posléze obnoví.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Rico Nasty a její Cupcake, to je další novinka na rádiu Wave z naší pravidelné rotace. Pokud by vás zajímaly i další hudební novinky tento týden, tak se podívejte na wave.cz, tam všechno naleznete i s potřebnými informacemi od našich dramaturgů a redaktorů Matěje Dvořáka a Filipa Černého. Každopádně, když se vrátím teďka k Rico Nasty, tak po reprokové desce Little se právě Rico Nasty vrací k žánru, který sama popisuje jako sugar trap. Deska RX vyjde na konci července v nejbližších dnech a dobrou zprávou tedy je i to, že reperka se na ní znovu spojila s producentem Kenny Beatsem, s nímž natočila svoje největší hity. Sama říká, chyběl mi někdo, kdo je ke mně na 100% upřímný. Tak to nám řekla, nebo ne nám, ale obecně říká o reunionu s producentem, který stojí třeba za její průlomovou mixtape Anger Management, kterou jste tuším také měli příležitost slyšet na rádiu Wave. Na desce budou nicméně slyšet i beaty od Dylana Bradyho z 100 Jacks, no a ochutnávku z desky, kterou Rico Nasty natáčela paralelně se seriálem Margo má problémy, je skladba Cupcake, kterou jste před malou chvílí slyšeli. Teď ještě do příchodu Martiny Foldinové nás čekají hudební projekty jako Něco Něco, Lolo Zoal nebo Fakult. Příjemný poslech.

0: 10 hodin, 52 minut nám dohrává Fakult a zároveň dohrává, nebo spíš dospíkovává Jakub Vinařický v dnešním ránu a předává moderátorské žezlo, jak už dnes bylo několikrát avizováno, skvělé Martině Foldinové. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a jak už jste slyšeli ode mě nesčetněkrát dneska, tak Martina má dneska svátek, tak ještě takhle osobně, Martino, všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: Tak doufám,
1: děkuji.
0: Není vůbec zač. Já doufám, že si to dnešní vysílání tomu i tak trošku přizpůsobíš, nebo ne?
1: No mohla bych si pustit nějakou píseň na přání,
0: viď? No to bys měla dokonce.
1: No jako takhle, jo. Na druhou stranu, já patřím mezi tu skupinu lidí, kteří vybírají pravidelně každý týden k nám do playlistu hudební novinky, takže to znamená, že já vlastně vždycky můžu jenom osvěžit ty aktuální skladby, které máme v playlistu.
0: Vlastně náš playlist je celkově tvoje songy na přání, by se dalo asi říct.
1: Skoro, no, skoro. Vlastně. Tak v pohodě vlastně.
0: Když ti do toho Filip nehodí nějaký vidle nebo něco takového. No tak
1: to je
0: perfektní. Tak co nás dneska s tebou čeká, nějaké specialitky, nebo to bude běžné prostě vysílání?
1: Bude to běžné, ale jedna specialitka tam bude, protože páteček takzvaně, to znamená, že tentokrát si budu opět telefonovat s herním podcastem Quest. Já doufám, že na lince, jako vždy, bude Jaromír Mévald, aby mi řekl, jak se má, jaký má pátek a že určitě už někde na horách a má volno a nejlepší den, nebo drbe kočku a pije u toho kávičku doma. To jsou většinou takové naše telefonní hovory do vysílání Rádia Wave. No.
0: Já doufám, že máš pravdu, nicméně si přesto myslím, že Jarda Mévald dneska gamey, jak se říká, protože ten nový díl tuším bude o novém Assassin's Creed Black Flag, respektive o jeho takové revizi po asi 13 letech a já jsem miloval tu hru, věřím, že Jarda
1: zní to
0: taky.
1: Tak, aha.
0: Je to tak, takže dneska tuším Quest od 18 hodin na Rádiu Wave.
1: Je to tak,
0: tak
1: je to
0: jo.
1: Tak.
0: Tak si to moc užij, Martino, měj krásný sváteční den, no a já se s vámi taky loučím, milí posluchači, a děkuji, že jste dnes poslouchali. Ahoj.
1: Pa, pa, pa.
2: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sue nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: pátek 17. července, spousta sedmiček v dnešním datu, máme 11 hodin, jednu minutu k tomu, no a ze studia Rádia Wave už vás v tento okamžik zdraví Martina Foldynová. Doufám, že máte úsměv na tváři, že pátek znamená pro vás nějaké to volno před vámi, že nebudete muset pracovat v následujících dnech, no a proto už se trošku těšíte. Já doufám, že za zvukem nebo se zvukem Radia Wave vám to uteče ještě o malinko rychleji. No a zamíříme rovnou k další muzice. Před námi v playlistu domácí kytarovka Island Mint.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

takové hudební povzdechnutí nad mužským pokolením. Teď ve vysílání Rádia Wave nabídla hudebnice, reperka, zpěvačka Doja Cat, skladba Amen, teď za námi v pátečním stále ještě dopolední na Rádiu Wave. 8 minutek po dnešní 11. ještě jednou zdravice z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy. Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešní 15. hodiny odpolední. No a znáte to, jsme na začátku vysílací směny, nabídnu vám takový lehký přehled, na co se můžete těšit až do té odpolední třetí hodiny. Třeba už za chviličku vám pustím ukázku v rámci nějakého redakčního obsahu Waveu z aktuální epizody našeho podcastu Impact, ve kterém se tentokrát věnujeme mistrovství světa, stále ještě probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale. Živě si budu telefonovat s kolegou Jaromírem Mévaldem z našeho herního podcastu Quest. Na řadu ale přijde třeba i nová studovna nebo podcast Nádech. Tak opět tematicky velmi různorodé v následujících 4 hodinkách se mnou za mikrofonem. No a zamíříme za muzikou, před námi třeba reperka IMDb, taky švédská formace Boko Youth už za chviličku, ale teď ještě Meaningful Stone, což je jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, která se ukrývá právě za tímto pseudonymem. Matice sice já osobně úplně neholduji, ale její skladba se jmenuje 1+1=0. No tak asi si z toho vezmete nějakou tu vztahovou rovinu. Meaningful Stone teď je na vlnách Rádia Wave.

0: Aktuálně stále probíhající fotbalové mistrovství světa je největší v historii, ale jsou na něm taky rekordní ceny vstupenek a panují tvrdá migrační opatření. Proč se na šampionát nedostali někteří fanoušci ani rozhodčí? Chrání FIFA víc své ekonomické zájmy než rovné podmínky pro účastníky? A proč jsou autoritářské státy pro pořádání velkých sportovních akcí výhodnější než demokracie? Poslouchejte nový Impact, a to tentokrát s novinářem a sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem. Před námi je teď společně krátká ukázka.
1: Pořadatelství dostávají země, které mají mnohem blíže nějakému autoritářství než jako nějakému demokratickému spravování. Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. Z jednoho prostého důvodu, oni dokáží prosadit všechna opatření, která potřebují k tomu, aby se ten šampionát konal. Vy potřebujete vybudovat obrovské množství nových stadionů, což na to potřebujete uvolnit obrovské množství peněz, na to potřebujete obrovské množství stavebních povolení a v podstatě stejně ta výstavba musí být tak rychlá, že musí docházet k porušování vlastně nějakých jako tradičních pravidel. Ta zástavba často probíhá v místech, kde vlastně není možné něco stavět, ale ty velké události slouží k tomu, co se dá nazvat nějakou jako urbánní revolucí. To znamená, to se stalo v Tokiu, tam prostě do toho historického centra. To se stalo v Pekingu, to se stalo kvůli olympijským hrám. V Pekingu třeba kvůli olympijským hrám zbourali vlastně středověké centrum, vlastně téměř jako památkově chráněné, úplně úžasná záležitost architektonická, zbourali, postavili tam to hnízdo a podobně. Takže když koná tady ten velký, ať už fotbalový šampionát nebo olympiádu, nějaká autoritářská země, dokáže to prosadit, protože tam vlastně jakoukoliv opozici dokáže odstranit. Proto není náhoda, že to bylo v Rusku 2018, není náhoda, že to bylo v Kataru 2022, není náhoda, že další vlastně mistrovství světa za 8 let bude v Saúdské Arábii.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudební projekt z Ameriky, tohle je Fashion Club se skladbou Confusion na vlnách Rádia Wave, no ale teď už žádné zmatky nebudou, teď je tady Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, a tentokrát mám pro vás v rámci našeho Kulturistánu jeden tip na speciální projekci, kterou můžete zažít v rámci Karlových varů, tedy konkrétně v amfiteátru a letním kině Karlovy Vary. Startuje se tady o 9:30 večer, no a vy si dneska můžete zajít na legendární thriller režiséra Stevena Spielberga, který změnil dějiny filmu a dodnes patří mezi nejslavnější snímky všech dob. Napětí, ikonická hudba a taky příběh, který už před půl stoletím děsil divačky a diváky po celém světě, si právě teď můžete vychutnat pod širým nebem ve znovu zrozeném areálu letního kina. No už jste asi pochopili, že řeč je o Čelistech. Ano, Čelisti se vrací do letního kina, takže písečné pláže, modré moře, zářivé nebe vás bude vítat v rámci rekreačního města Amity. Nikdo ale nebude tušit, že pod hladinou někde čeká obrovský bílý žralok. Ano, ať už ten snímek budete zažívat opakovaně, anebo si třeba tuhle velkou lahůdku půjdete zažít a vychutnat úplně poprvé, tak připomínám, amfiteátr a letní kino Karlovy Vary startuje se o 9:30 večer, promítají se Čelisti Stevena Spielberga. No a pokud se chcete do nového areálu, respektive znovu otevřeného areálu letního kina podívat, tak se můžete vypravit už od 18. hodiny, protože to je čas, kdy se otevřou jeho brány. No a pokud si říkáte, ale Martino, předpověď říká, že možná dneska bude pršet, tak promítá se prý za každého počasí, k dispozici je totiž krytá tribuna s kapacitou až 500 míst. Myslím, že je o co stát. Čelisti, 9:30 Karlovy Vary.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla na buhanu.
3: Bojuje.
5: Prince a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
6: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

trocha elektroniky v pátečním dopolední na Wave, Sam Handwich se skladbou Sloppy Time, no a tak trochu sloppy to asi bylo při cestě z řecké Soluně do německého Mnichova, protože právě cestující na tomto letu zažili takový nezapomenutelný zážitek. Asi už jste o tom slyšeli, ale asi 10 minut po vzletu se uvolnilo jedno z okének. Do té vzniklé díry pod tlak potom vtáhl hlavu nejblíže sedícího 61-letého muže, no a za nohy ho přitom držela jeho žena, potom vlastně celý incident popsala tak, že jejímu manželovi z letadla koukala hlava a pravé rameno. Proč to zmiňuji? Zmiňuji to zejména proto, že britský Guardian teď přišel s analýzou, jak nebezpečné takové situace mohou být a kde v letadle nejlépe sedět, aby se člověk takovým incidentům vyhnul. No tak nejbezpečnější metodou je prý zůstat připoutaný nebo připoutaná a vyhnout se tak sedačkám u okna, zejména pak těm vedle, anebo v bezprostřední blízkosti za motorem. Jakmile tedy prý dojde k dekompresi kabiny, tak riziko, že by byli cestující vytlačeni ven, je velmi nízké. Odborníci

že poletíte letadlem, tak rozhodně nakoukněte i do té aktuální analýzy od britského Guardianu, no a třeba se dozvíte nějaké velmi praktické tipy, jak si ten let udělat příjemnější. Sophia Steele, teď už v playlistu Radia Wave, skladba Molly in the Club.

0: Slovenští Berlin Manson a domácí producent Nobody Listen na společném tracku 16, sladkých 16, teď v pátečním stále ještě dopoledni na rádiu Wave. No a teď před námi krátké zastavení, co se týče serveru i rozhlas.cz a jejich sekce věda technologie, protože vysoké letní teploty a taky déle trvající sucho mají teď za následek rychlejší odpařování vody z těch velkých vodních nádrží. Například hladina jezera Most je 6 cm pod normálem. Většímu poklesu brání důlní vody, které do jezera vtékají. Kamencové jezero u Chomutova zase museli letos vodou z Ohře dopouštět už dvakrát. A tu situaci prý nezlepšují při bouřkách ani přívalové deště. Pokud je to téma, které vás zajímá, tak rozhodně doporučuji i rozhlas.cz sekce věda technologie. Tam si o tom tématu můžete přečíst trošku víc. Přiznám se, že já sama jsem se na něj šla podívat, zejména proto, že jsem měla tu čest asi před pár týdny zhruba být úplně poprvé v životě u jezera Most. Mohla jsem se tam vykoupat a vlastně mi to hodně zvedlo náladu, ačkoliv to bylo v tom víkendu, kdy byly ty neuvěřitelné čtyřicítky, takže mě velmi překvapilo, že i na takto velké vodní ploše, když se jdete koupat po tak velkém teplu a že já jsem tam byla až na podvečerní čas, tak že zhruba 20-40 čísel té vodní plochy je teplá, jako kdybyste vstupovali do nějakého teplého čaje nebo kafe, tak to byl takový velký zážitek, ale spodní hloubky už potom velmi chladné. Tak pokud se někdy půjdete koupat, ať nejste překvapení. No a zejména jaké následky ty aktuální tepla mohou mít. Věda technologie, sekce na i rozhlas CZ, jak už jsem zmiňovala, další muzika před námi v playlistu, za chviličku Indigo de Souza nebo třeba domácí kruh 19.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

sever a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

What was that? Ptala se teď v playlistu Radia Wave novozélandská 29-letá hudebnice Lord. No a pokud chcete zažít její tvorbu, ještě stále máte tu možnost vychutnat si třeba i aktuální i novou desku Virgin naživo, a to na letošním festivalu Colors of Ostrava. Colors of Ostrava už jsou v plném proudu od této středy, budou ještě dnes a zítra. No a právě pokud chcete stihnout třeba zastávku, co se týče hudebnice Lord, tak ta rozhodně patří mezi ta hlavní lákadla toho letošního ročníku. Prý se můžete těšit na takovou docela spontánní, ale velmi intenzivní show, která nenechává faninky, fanoušky během koncertu ani na chvilku vydechnout. Na pódiu vystupuje jako jedna z mála světových hvězd, vlastně kompletně bez nějakého výrazného líčení nebo různých extravagantních kostýmů. No a do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z té aktuální desky, tak i debutový single Royals, za který už v roce 2014 získala hned dvě ceny Grammy. Pokud vás zajímá letošní ročník hudebního festivalu Colors of Ostrava, koukněte na jejich webové stránky colors.cz, klidně se můžete kouknout i na server i rozhlas.cz do sekce Kultura, kde najdete celou paletu podrobných článků, které se věnují právě letošnímu ročníku. Tak pokud třeba dostanete ještě chuť na poslední chvíli pro výpravu na tenhle festival, tak připomenu, že dneska večer jakožto headliner taky hudebník velikán, producent Moby, to je taky jedno obrovské jméno, které můžete zažít v rámci hudebního festivalu Colors of Ostrava. My už teď ale v playlistu zažijeme jinou muziku, budou tam patřit Glass Animals, Jamila Woods a nebo třeba teď Fimi Guerrero, britský rapper s nigerijskými kořeny.

0: Tolik hudební spolupráce na vlnách Rádia Wave, formace Glass Animals a taky hudebník rapper Denzel Curry na společném tracku Tokyo Drifting, teď ve vysílání Rádia Wave. No ale protože máme v pátek 17.7. lehce po 12. hodině, tak teď dojde řeč vlastně na takový tradiční program v tento okamžik, protože se mnou už takzvaně na drátě na dálku propojen Jaromír Mévald z našeho herního podcastu Quest. Moc tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, přijde nějaká tradiční otázka?
0: Přijde tradiční otázka a zejména jsem chtěla zdůraznit, že jsme se velmi dlouho neslyšeli, tak očekávám nějakou i velmi originální odpověď. Jak se máš?
1: Prosím, že jsem podovolený, měl jsem minulý týden dovolenou.
0: Samozřejmě.
1: Samozřejmě. Ale byla to moje první dovolená tenhle rok, takže jako já bych to nenazýval úplně samozřejmostí.
0: No a tak kde jsi byl?
1: No právě, kde jsem byl? Byl jsem asi, myslím, že už jsem takový jako přírodní úkaz, že jsem jeden z posledních lidí, který jezdí do Karlových Varů skutečně kvůli filmům a ne kvůli ničemu jinému.
0: Mm-hmm, takže ty jsi byl na dovolené na filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Jeden den, no, nebylo to celý týden.
0: Dobře, dobře. A tak za ten jeden den, co jsi teda stihl vidět, řekni mi jeden highlight a pak už se pustíme k hrám, jo?
1: Byl jsem tam 4 hodiny, viděl jsem za ty 4 hodiny jeden film, takže více ani moc nedal.
0: Tak to byl skutečně velkolepý výlet. Co to bylo za film?
1: Viděl jsem film Papírový tygr, Paper Tiger, který teď vstupuje do českých kin, tuším.
0: Uh-huh. A dáváš palec nahoru nebo palec dolů?
1: Dávám spíš palec nahoru, ale není to úplně takový jako totálně vztyčený palec, je to prostě palec nahoru.
0: Mm-hmm, chápu, chápu, rozumím, rozumím. No a budeme dávat palce nahoru nebo dolů dneska v aktuálním questu od 18. hodiny?
1: No to je zajímavý, protože budeme dávat palce od všemi směry takzvaně.
0: Mm-hmm.
1: Protože dneska se budeme bavit o pirátský hře, která se jmenuje Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced. Ten název už lehce napovídá, že to je předělaná verze hry, která už jednou vyšla. Ta původní verze vyšla v roce 2013 a považuje se za vlastně nejlepší díl té série spoustou fanoušků.
0: No promiň, ale tak když se považuje něco za nejlepší díl, tak proč to potřebuje předělat?
1: No, to je věc, kterou já si taky říkám upřímně. Protože já jsem to i říkal v tom questu, to, že vyšla teďko jakoby ta lepší, velký uzovky dělám, verze, tak neznamená, že bychom měli zapomínat to, že vyšla někdy nějaká ta starší, která možná nemá přídomek lepší, ale možná lepší může být, protože ta předělaná verze nějaký věci upravuje, není to jedna ku jedný předělávka, je to skutečně jako takový ten remake, to znamená, že na tom nechali trochu práce. Je to velmi hezky na pohled vypadající hra. Mm-hmm. Ale když to hraješ, tak a máš zkušenosti zároveň s tím starším titulem, tak poznáš ty změny na první. V podstatě, já nevím, jak se říká, když to jako můžeš ohmatat a poznáš to na první ohmat?
0: Na první dobrou možná.
1: Asi jo.
0: No, spíš asi tak. Možná i pro někoho, kdo vůbec nezná Assassin's Creed, co to je vlastně za herní titul?
1: Je to dlouhotrvající série, první díl vyšel v roce 2007, takže to už je skutečně skoro 20 let, co tady s námi je tato série. Vycházelo to jeden čas každý rok, takže se dalo říct, že každý rok si mohla zahrát nějaký nový díl. Teď už ne, teď už to nevychází každý rok, ale jako jednou třeba za 2-3 roky se dočkáš. A je to akční adventura, ve který hlavním prvkem je parkour, to znamená, že skáčeš jako po budovách, děláš takový ten akrobatický freerunning městem a zároveň je to hra, která se hodně zaobírá historií, to znamená, že jsme se podívali už do starověkého Řecka, podívali jsme se do starověkého Egypta, podívali jsme se do renesanční Paříže, podívali jsme se na všechny možné místa v historii. No a tenhle ten díl nás posílá do Karibiku, protože hraješ skutečně za kapitána pirátské lodi.
0: Mm-hmm.
1: Ale zároveň máš všechny ty akrobatické schopnosti, takže nestrávíš celý čas jenom za točícím se kolem na lodi.
0: Mm-hmm. A když jsi na začátku té recenze na tu novinku zmiňoval, že ty vlastně vaše pohledy všech v rámci questu byly takové velmi různorodé, tak ty jsi byl ten, co dával palec nahoru nebo dolů?
1: No, já jsem spíš ten, co nedává úplně palec dolů, ale říká takový, jako vstyčuje společně s tím palcem ještě takový varovný prstíček, jakože by to nemuselo být braný jenom čistě jako z jednoho úhlu pohledu, ale nabídnul se mi ten druhý.
0: nabídnul se i ten druhý. Jaký to bude, tak to už se všichni dozvíme dnes od 18. hodiny. To je čas, kdy ve vysílání Waveu poběží z Brusu nová epizoda herního podcastu Quest. Jaromír Méval se mnou takzvaně na drátě. No tak já doufám, že ačkoliv máš podovolené, tak máš pořád spoustu sil, ale máš před sebou taky víkend, tak v něm můžeš pokračovat hezky, příjemně, ne?
1: Plánuju se podívat na další film o víkendu, plánuju se zajít na novou Odysseu.
0: A nová Odyssea, no tak vidíš, nabízíš další kulturní tip teď pro posluchače, posluchačky na vlnách Rádia Wave. 18.
1: Ještě jeden.
0: No určitě, povídej.
1: Nabídnu ještě jeden kulturní tip na příští týden, protože příští týden budeme točit živou epizodu Questu. 19.00 ve čtvrtek budeme v letní podcastové scéně v Troji. Přijďte se tam za náma podívat.
0: Ano, u Trojského pivovaru. Podrobnosti buď to na webu wave.cz nebo už teď na události třeba na Facebooku. Jaromír Méwald, moc ti děkuju, měj se moc hezky.
1: Díky, ahoj.

0: Jen před chviličkou jsem ve vysílání Radia Wave telefonovala s kolegou Jaromírem Mevaldem z našeho herního podcastu Quest a on vás zval na příští týden na živé natáčení Questu do na letní podcastovou scénu do prostor pražského trojského pivovaru, tak teď to říkám správně. A já vás určitě v návaznosti na to budu zvát i na další eventy, které teď v probíhajících prázdninách můžete navštívit a strávit vlastně po boku některých ze členů právě naší stanice. Krom Questu 23. července na letní podcastové scéně můžete zažít třeba v srpnu, 6. srpna konkrétně, i naše chudáčky na stejném místě u pražského trojského pivovaru. No a samozřejmě to nejsou jediné eventy, kam míříme. Já můžu zmínit naprosto tradiční letní filmovou školu v Uherském Hradišti, kde 27. července letos vystoupí Čelisti, taky náš podcast Hotspot, Impact, Buchty nebo dokonce Casablanca, no a těšit se dokonce můžete i na karaoke. Můžu zmínit úplně konec července, 31. července navážeme živým natáčením podcastu Boys na festivalu Beseda u Big Beatu v Tasově, v Topolovém hajku. No a pokračovat budeme i v měsíci srpnu. Ten bude opět ve znamení festivalů. Čeká nás třeba Impact na festivalu Popmese v Brně, na Prague Prideu v srpnu nabídne vystoupení Kevu, na Yellow Stage nebo náš podcast Pod. No a na festivalu Povaleč, to ještě musím nutno zmínit, dorazí třeba naše podcasty Podhoubí, Boys a Starter. Bylo to spousta názvů, spousta jmen, tak pokud jste teď nestihli přesně zapisovat do svých deníčků a diářků, nebojte, stačí se vypravit na úvodní stránku našeho webu a tam ten soupis můžete najít podrobně.
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca, povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Domácí hudebnice Athéna Chlebová, ukázka z její poslední dlouhohrající desky, track Vobluda, čerstvě za námi, naopak před námi, jak už jste pochopili, Kulturistán. Tentokrát nabízím jednu kulturní pozvánku, která se tak nějak napůl dotýká Pardubic i hlavního města Prahy. No a dotýká se všech následujících dní až do 26. září, protože to je datum, dokdy se můžete vypravit do Pardubické galerie Gampa na Bienále ve věci umění. Jde už o čtvrtý ročník mezinárodní výstavy současného umění Bienále ve věci umění, tentokrát tedy s podtitulem Nezbytná přání. A vlastně přistupuje k nezbytnosti nebo nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se tak nějak rodí z nutnosti. Kurátoři kam patří Jaroslava Tomanová, Jakub Gavkovský a taky František Fekete, tak si vlastně kladou otázku, co jsou ony nezbytné nebo nepostradatelné věci, kterým se nemůžeme vyhnout. Mohou mít podobu protestu nebo třeba projevu života, mohou se objevit jako intimní gesto, únik od pozornosti nebo obrácení se do vlastního nitra. To jsou otázky, na které můžete dostat odpovědi na Bienále ve věci umění až do 26. září v Pardubické galerii Gampa, ale nejenom tam, na začátku jsem zmiňovala také Prahu, protože druhá část výstavy Bienále probíhá ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Dobrá zpráva, vstup do obou expozic na obě místa je zdarma a otevřeno je vždy mezi 10. a 18. hodinou. Pardubice, Gampa anebo Veletržní palác Národní galerie Praha. Bienále ve věci umění.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Steady Holiday se skladbou Tangerine na vlnách Radia Wave v pátečních 12 hodin 55 minut. K tomu ladíte dnešní odpolední on air na vlnách Radia Wave stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Poslední jedna skladba před námi do 13. odpolední Jugendmord Rock'n'Roll, tedy skladba, na které uslyšíte i slovenského hudebníka Dominika Proka. Energické kytary už za chvilku, chvíli před 13. odpolední, ale pak s kytarami budeme pokračovat i nadále, protože hned po 13. pak taky kytarovka Turnstile, ukázka z jejich čtvrté studiové desky.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

25-letá kalifornská hudebnice April Harper Gray, a.k.a. Underscores, tak ji asi budete znát spíše, co se týče jejího hudebního pseudonymu Tell Me What You Want. To je skladba, která dozněla teď na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni, 8 minutek po 13. hodině. Doufám, že máte krásný a příjemný den, že máte dnes pouze a jen krátkou směnu někdy do odpoledního času a pak už vyrazíte vstříc víkendu a že si třeba vyberete i něco z našeho kulturistánu, jak strávíte ten následující víkend, který je teď hezky před námi. Já prozradím, že po 13. odpolední už za chviličku pustím ukázku z aktuální epizody naší studovny, kde tentokrát kolegyně Aneta Štokrová vyspovídala lektorku, koučku Andreu Srbovou. No a společně dámy probrali, jak zvládnout pocit neúspěchu a nabídli i třeba nějaké ty konkrétní techniky. Pokud třeba s nějakým takovým pocitem teď zápasíte, tak může posloužit dobře aktuální studovna. Ukázka z ní, vydržte už za chviličku. Do té doby třeba domácí rapper Louds One, taky Young Horn za chviličku. No a teď už takové lehké pomrknutí od popové star Charlie XCX, tady singlovka z připravované nové desky Charlie XCX, wink wink.

0: lektorkou a také koučkou Andreou Srbovou jsme v aktuální nové studovně na Radio Wave probírali, jak zvládnout pocit neúspěchu třeba pomocí techniky 3P, i akutní nebo dlouhodobou úzkost, no a jak znovu hledat motivaci a pečovat o svou psychickou odolnost. Před námi je teď ve vysílání ukázka z aktuální studovny. Celou ji hledejte na webu wave.cz, no a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Možná se ti nepovedla maturita, přijímačky na vysokou, zkouška na vysoký, státnice, nebo máš na vysvědčení horší známku, než si čekal. Jak zpracovat pocit neúspěchu? To dneska probereme s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. Tak jak zpracovat pocit neúspěchu?
2: No, co je to neúspěch, že jo? Neúspěch je určitě něco, co nám není příjemný zažívat, to je jasný, ale neúspěch prostě patří k našemu životu. Je to jeho součást a jde vlastně jenom o to, jak my s tím naložíme. Samozřejmě není asi ideální, aby neúspěch nějakým způsobem definoval náš život ze 100%, to určitě ne. Ale neúspěch je něco, co k životu patří a musíme se s tím naučit nějakým způsobem pracovat. Nemá smysl ho dramatizovat, ale ani bagatelizovat za mě. Je potřeba si být po nějakou dobu po tom neúspěchu určitě jako dovolit si být třeba zklamaný a prožít nějakou emoci, která s tím je spojená, ale netrápit se v tom a netopit se v tom přes příliš dlouho. Jako nepadnout do té role nebo takový toho postoje, té oběti, takový jako teď se mi to jako pokazilo, teď jsem neuspěla.
1: Proč právě já?
2: A proč právě já? A co to špatně? A vlastně celý život je špatný. A to ne, to si dovolit fakt jenom jako chviličku, takovou, jako prostě jsou na to nějaké jako techniky sebekoučovací, o kterých určitě budem mluvit, ale opravdu se v tom neutápět dlouho a jít dál a vymezit si to smutnění. I sportovci s tím třeba pracují, když se jim nepovede zápas nebo cokoliv v nám životě. Tak jasně, teď jsem smutný, frustrovaný, naštvaný, sebelítost tam je, ale prostě říct si OK, tak teď mám na to 5-10 minut. Možná do dnešního večera, ale zítra ráno se už probouzím s úplně jiným mindsetem a úplně jiným nastavením. Jo, takže to je za mě, jako je to součást života, netrápit se v tom dlouho. A já velmi ráda používám takovou, protože lidi mají rádi ty techniky, že jo. Co a jak udělat, ten úspěch prostě přišel. A on je to možná známá technika, zkrátku má 3P, jo? To znamená 3 písmenka P, 3x P. To první P znamená, že ten prostě neúspěch přijmem. Prostě se to stalo, ono se to už neodestane, ale je potřeba se z toho ponaučit. To je to velmi důležitý, to druhý P, jako ponaučit se z toho. A to třetí, možná nejtěžší, nevím, pustit to z hlavy a vlastně odpustit si to i možná jako sami sobě, že to prostě proběhlo, ale už to proběhlo. Teď už je to minulost. Teď už s tím nic neudělám. A tím, že ta přítomnost vlastně definuje tu moji budoucnost, tak proč se mám topit v té minulosti, kde se mi něco nepovedlo. Takže ono to zní takhle jednoduše, možná pak ta praxe je trošičku složitější, ale dá se to trénovat. To 3P.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí hudební projekty Matyášovi kamarádi a Cosmetic Institute na společné skladbě Umělá mlha teď čerstvě za námi v pátečním odpolední na rádiu Wave přesně o 1:30 odpoledne. No a teď si položíme velkou otázku a snad na ní dostaneme i nějakou tu odpověď. Co zatím můžeme zařadit mezi ta nejlepší alba roku 2026? Tak to je otázka, které se teď věnujeme v naší sekci Wave News na webu rádia Wave, protože zpravodajský server Euronews teď aktuálně zveřejnil výběr 20 hudebních alb, která podle jeho redakce patří k nejlepším nahrávkám letošního roku. Jak se jejich seznam shoduje s výběrem hudební redakce rádia Wave? No, to bude zajímavá otázka, protože naše redakce se vlastně u příležitosti té první poloviny roku chopila žezel a vypravila se sestavit takový žebříček a dohromady 24 československých a 630 zahraničních alb, takže pokud by vás to zajímalo, můžete kouknout na web rádia Wave, případně si pustit půlhodinový příspěvek, který pro vás připravili Filip Černý, Matěj Dvořák z naší hudební redakce a vy si ho můžete pustit v příjemné audiopodobě, najdete tedy na webu nebo v podcastových aplikacích, ale abych se vrátila k tomu zmíněnému žebříčku Euronews, tak tady vede italské duo Nugenea s albem People of the Moon. Redakce svůj výběr odůvodňuje prý mimo jiné tím, že nahrávka díky své atmosféře skvěle doprovází letní večery, což podle ní umocňuje i letošní vlny veder v celé Evropě. Přiznám se, že Nugenea je hudební duo, o kterém jsem nikdy doteď neslyšela a musela jsem si ho jít vyhledat a pustit a přiznám se, že deska People of the Moon úplně propadla mým hudebním sítem a teď jsem z ní uslyšela ukázky vlastně úplně poprvé. Je to tedy neapolské hudební duo a ta deska zatím, jak se mi takhle rychle proletěla, je výtečná. Není to tedy úplně stará deska, vyšla 1. května letošního roku. Najdete ji klasicky na streamech všude na internetu, zadejte People of the Moon Nugenea a najdete, co budete hledat a já vám rozhodně doporučuji to udělat, protože to zní skutečně jako velmi zajímavá hudební paleta, ale abych poskočila v tom žebříčku, tak na druhém místě podle Euronews skončila Olivia Rodrigo se svým třetím studiovým albem, no a třetí příčku pak obsadilo irské rapové duo Kneecap s jejich albem Finian. Tak pokud by vás zajímaly vícere podrobnosti a i to, jak se shodují ty naše žebříčky, pokud vůbec v něčem, tak koukněte na web rádia Wave, wave.cz.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pátek 17. července, no a pokud máte lehké chvění, chce se vám možná i třeba na nějaký ten festival, ale neholdujete těm masovým velkým záležitostem, jako je třeba teď aktuálně probíhající festival Colors of Ostrava, tak mám pro vás jeden tip na Hradeckou sýpku, na tedy Hradec Králové, kde dnes a zítra, startuje se tedy dnes od 17. hodiny, probíhá festival Trať. Trať je vlastně dvoudenní festival, jehož hlavní snahou je oživení starých opuštěných železničních a industriálních prostor, spočívající v prezentaci čerstvé alternativní hudby a kultury v oblasti ať už právě experimentální hudby, divadla, výtvarného umění nebo třeba filmu. Těšit se můžete na řadu jmén, můžu zmínit v rámci domácích Luhu a Hájů třeba Ursulu Seregi, Vermilion nebo Hlubina Kolektiv, kteří budou mít na místě taky program. A když koukám na nějaké zahraniční jména, tak Aldana Duoran, Vic Bank, Bloody Think Pet, nebo třeba z Polska Timek Patior. Je to vlastně ročník, který přichází po roční pauze. Je to tedy už 7. ročník, který se bude odehrávat v prostorách bývalé sýpky poblíž nádraží Hradec Králové. No a předprodej, co jsem teď aktuálně koukala, běží ještě poslední 3 hodinky právě do startu festivalu, tak pokud by vás to zajímalo, koukněte. Hradec Králové, Hradecká sýpka a festival Trať 2026.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Sometimes I wanna hurt myself. I think it'll make

0: Tolik domácí Adam the World se skladbou Robíš, čo môžeš, respektive říkám domácí, ale myslím sousedního Slováka. Pátek 17. července, 9 minutek nás dělí od 14. odpolední. My New Band Believe na vlnách Rádia Wave, taky Hen Ouglet. No a budou to skladby, které putují všem Martinám, které dneska slaví svátek, tak doufám, že máte moc příjemný a hezký den a budete si ho užívat, zejména i po boku playlistu.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě.

0: na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

K-pop a hyperpop, dva hudební žánry, které k sobě mají v poslední době čím dál tím blíž. Své o tom ví i The 8 a Vernon. Teď na vlnách Radia Wave jste mohli poslouchat jejich společnou skladbu Sing a Song v pátečním odpoledni 9 minutek po 14. hodině, kdy ladíte dnešní odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Před námi poslední společně strávená hodinka mé dnešní páteční vysílací směny. Co se v ní dozvíte? Mám pro vás jeden kulturní tip, který je propojen s řekou a plavbou na ní. Nebude se tedy dotýkat dnešního dne, ale bavit se společně budeme o pondělí 20. července, takže jeden takovýto netradiční tip, který je spojený právě i s nějakou architektonickou stránkou města, tak o tom si povíme víc dnes po 14. hodině odpolední. Mám pro vás krom tohoto typu taky nějaký ten redakční obsah. Tentokrát si společně pustíme ukázku z aktuální epizody našeho Nádechu, kde se Lucie Zajda tentokrát zaměřila na letní lásky, letní románky, takže pokud je to třeba něco, co teď prožíváte, tak vám to třeba dá i nějaký psychologický rámec, co se týče našeho Nádechu. No a teď už konec mého Nádechu, konec mých slov. Tady je hudebnice Anet X a její novinka Honey Honey. Klidně koukněte taky na doprovodný videoklip. Anet je tam v takovém full glamu, už to můžete najít na YouTube.

0: letní románky jsou esencí toho, co si představujeme pod romantickou láskou. Jsou nenadálé, intenzivní, krátké a nepredikovatelné. To vysvětluje psycholog a párový terapeut Petr Kačena. Co nám letní románky dávají a naopak existuje něco, co nám berou? Proč je právě v létě častější nevěra, kde hledat příležitosti k seznámení, nebo jak poznat, že má smysl letní lásku rozvíjet i po návratu z dovolené nebo festivalu? Nový díl pořadu Nádech najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Před námi je teď ale krátká ukázka.
1: Já myslím, že ty letní románky jsou taková esence toho, co si představujeme pod romantickou láskou, protože jsou nenadálý, intenzivní, krátký, možná trošku nepredikovatelný. Je tam ta nemožnost toho, že to může pokračovat, jako to bylo u Romea a Julie. Máme jako možnost vlastně někoho nového potkat tím, že jsme jako sociálnější, tím, že nejsme v té naší běžné rutině, takže se vlastně zvyšuje ta pravděpodobnost, že potkáme někoho nového. Jsme na to vlastně i nějak jako mentálně nastavený, jsme nastavený v létě pro nějakou otevřenost vůči zkušenosti, že jo, jsme uvolnění. Toužíme vlastně po nějakých zážitcích, který nám to léto může dát, jsme tak trochu někdo jiný, že jo, jsme svobodnější v létě. Zároveň se podle mě i trochu snižují ty naše očekávání na ty případné partnery. Můžou si vybrat tu svoji daň potom, až to skončí, že jo, protože tam je potom ten jako okamžik, kdy my si buď to můžeme říct sami sobě, OK, byla to ta letní láska, vlastně skončilo to, protože z objektivních důvodů každý třeba žijeme jinde, jo, nemůžeme spolu být, není to zas tak silné, abychom prostě dali výpověď v práci. Přestěhovali se k sobě, takže můžeme si to nějak umět takhle racionálně ukončit a zavřít zatím dveře a netrápit se tím, ale myslím si, že spoustě lidí to nejde. Příležitost dělá zloděje, že my během léta máme větší možnost být bez našeho jako partnera primárního, je tam větší možnost potkat někoho novýho, je tam větší možnost prostě, aby se to nějak stalo, že jo, ta nevěra. Takže určitě během léta je vlastně tohleto pravděpodobnější. Mně se právě na těch letních láskách, myslím, že by to bylo skvělý, kdybychom to jako všichni uměli líbit, ta jako svoboda, že vlastně tam jsem jako, nemám ty nároky a ty očekávání od toho druhého, beru ho takový, jaký je. Já se cítím prostě svobodnej a nesešněrovaný všema očekáváníma a vystupuju tam prostě možná v tom svým nějakým jako uvolněným nejlepším já. Tohle to mi přijde jako by věc, která by byla krásná, kdybychom si uměli zachovat celý rok a vlastně ke všem těm vztahům přistupovat bez těch nároků na to, jak to má dopadnout a že to má být budoucí otec mých dětí a mít tam tadyhle tu jako nenárokovost, myslím, že by nám pak bylo všem jako líp.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Daniel Caesar se skladbou Call on Me. No a pokud jsme my na Wave někomu zavolali, tak to byl nikdo jiný než naše Zuzka Fuchsová. Mám dobrou zprávu pro ty z vás, kdož rádi poslouchají naše buchty, náš podcast na rádiu Wave, protože vy se teď s jednou polovinou právě našich buchet zmíněnou Zuzanou Fuchsovou můžete vydat na takovou videoprocházku po Brně. Uvidíte, jak vypadá legendární kontribuční budka, kde občas i vzniká podcast Buchty nebo taky třeba Zuzky oblíbenou kavárnu. Taky se mimo jiné dozvíte, kam se chce Zuzka odstěhovat, co se chce v životě naučit a co se jí vybaví jako první, když se řekne Český rozhlas. My jsme za Zuzkou přijeli do Brna, položili jsme jí dohromady 31 otázek a u toho jsme se společně procházeli po Brně. Tak pokud vás zajímá, jak takováto procházka se Zuzanou Fuchsovou vypadá, tak doporučuji návštěvu YouTube Radia Wave. Přesně tam takovou krátkou procházku Brnem najdete. No a pokud chcete Zuzku a taky buchty jakožto celek vidět naživo, tak můžete třeba v Uherském Hradišti na letní filmové škole v úterý 28. července nebo pak v Opavě v pátek 21. srpna. No a do třetice zmíním ještě Jindřichův Hradec. Tam se naše buchty vypraví 22. srpna.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Domácí hudebník, hudební producent Petrovsky se skladbou Nedotknutelná teď na vlnách Wave. My ale tuto skladbu vystřídáme kulturní pozvánkou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Se začátkem nové hodinky vysílání jsem slibovala takovou netradiční pozvánku za kulturou, která zahrnuje loď, plavbu a řeku. Vy se totiž můžete dozvědět, jak funguje město podél řeky, co všechno vlastně musí držet pohromadě, aby mohla konkrétně Vltava plnit nejen rekreační a dopravní, ale třeba i technologickou funkci. Na další letní plavbě lodí Anna Karolina, a to od Camp Tour, ano, od Centra architektury a městského plánování Praha, se můžete zaměřit na projekty kolem řeky. Představí vám vlastně revitalizaci pražských břehů, mosty i nová propojení. No a společně se můžete podívat na to, jak se rozvíjí centrum města v porovnání s Karlínem a Holešovicemi. Co všechno se mění v Bubnech nebo Troji. No a společně s moderátorem Jiřím Jarošem a kolegy i kolegyněmi z IPRu Praha si můžete ukázat klíčové projekty i principy, které ovlivňují podobu naší metropole. V rámci Camp Tours tedy můžete zažít jednu konkrétní plavbu už v pondělí 20. července mezi 16. a 18. hodinou. No a co jsem koukala, tak lístky jsou stále k dispozici i na tento konkrétní termín. No a nebude to jediný termín, který můžete navštívit během letních prázdnin. Nabízí se tady třeba ještě 3. srpen, 17. srpen a 31. srpen. Já se přiznám, že s kempem jsem byla osobně v loňském, předloňském roce, tuším, na jedné takovéto plavbě, konkrétně v centru města, a můžu to sama za sebe rozhodně doporučit. Tak lístky ještě stále jsou. Ten sraz pak bude na Dvořákově nábřeží na nástupišti číslo 6 a jenom vás prosí o příchod nejpozději v 15.45, protože zmíněna 16. hodina, tak to je přesný čas odplutí lodi z přístavu, zakotvení vlastně na nástupišti číslo 6. Podrobnosti samozřejmě na internetu, na stránkách kempu nebo třeba na stránkách Go Outu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: zlínský hudebník Čaba Laciga, Long Bitter Faces, skladba v jeho podání teď na vlnách Rádia Wave. Docela dlouhý obličej má, ale kyselý rozhodně není teď ve studiu Rádia Wave. Víte, Jarda Petřík.
1: Ahoj, já už jsem myslel, že se mě zeptáš, když jsem se naposled cítil jako bůh, jak Čaba Laciga zpíval závěr té písně a už jsem si připravoval.
0: Už jsi to rosil.
1: No ano, rosil jsem se, protože bych asi těžko a dlouho hledal odpověď.
0: Těžko a dlouho. No, třeba ten pocit můžeme zažít všichni společně právě na jeho vystoupení, které si můžeme vychutnat naší Riviéry. A už připomeneme, že Riviéra je vlastně taková koncertní a debatní série, kterou nabízíme už po třetí v létě.
1: A výstavní taky.
0: A taky výstavní, správně. A letos bude i taneční dokonce, takže

0: To bude velmi speciální. Riviera je tedy společný projekt Radia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Opět se v letních měsících uskuteční trojice eventů v této spolupráci v zahradách a v prostorách zámku Troja, takže Trojský zámeček je to místo, kam se můžete vypravit. Celkově tedy 3 termíny, no a v úterý 28. července v podvečer odstartuje ta Riviera s pořadovým číslem 1, kde právě zmíněný hudebník Čaba Laciga vystoupí a nebude jediným, protože tam vystoupí i domácí kytarovka Market. Je to line-up, který třeba tebe láká?
1: No já bych rozhodně zašel, abych se teda zeptal Čaby Lacigy, jestli se to takhle skloňuje, když jsem naposled cítil jako ten bůh. Už jsme u toho.
0: Skloňování. Máš v plánu vyrazit na některou z Riviér? Budou 3 celkem.
1: Já bych strašně rád, protože v minulých letech se mi to bohužel vždycky s něčím klížilo a nemohl jsem vyrazit už jenom kvůli tomu prostoru a kvůli té atmosféře, která z fotek vypadala velmi dobře, tak snad letos to klapne.
0: Stojí to za to, určitě můžu doporučit, a to nejenom proto, že komentuju naši vlastní stáj Radio Wave. A pokud náhodou si teďka říkáte, no ale já v úterý 28. července nemůžu, už něco mám jiného, tak nebojte, ty termíny budou ještě 2, teď to mám otevřeno, koukám. Úterý 11. srpna v podvečer, to bude 2. Riviera, kam se můžete vypravit na Kláru Voden, Silence a Josefa K. Takže tahle trojice pak na pořadovém číslu 2 a pořadové číslo 3 má ten tentokrát Riviera v datu úterý 25. srpna v podvečer, takže do třetice a tady vystoupí Dirty Depressa a Arty a taky Candy Pumps. Takže máte na výběr a pokud jste si to teďka nestihli zapsat, tak si prostě koukněte na facebookové události, které jsou už teďka hezky podrobně vytvořeny. No a jak už jsme zmínili, vždycky tam bude na místě taky piece umění, který můžete navštívit v rámci zahrad, který se tam bude představovat nově. No a debaty tam povede taky naše kolegyně Tereza Havlínková. Takže já myslím, že ten program bude naprosto výtečný.
1: A myslím, že je dobrý dodat, že to je zdarma a že navíc ty dny jsou vždycky úterky, což tak nějak se nabízí, že asi nebudou exponované dny, kdybyste mohli vyrazit na 1000 dalších akcí.
0: Přesně tak. Jarda Petřík teď je za mikrofonem až do dnešní 18. hodiny. Já se s vámi loučím, tak mějte krásný zbytek k pátku 17. července, no ale se mnou ve vysílání se uslyšíte už za chviličku, zase zítra odpoledne. Tak čau.
2: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
3: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: vysiela Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

No tak tohle je hodně nabůstřený motýl, takzvaně Angelica Garcia a song pojmenovaný Butterfly, ještě předtím jedna vysoká móda v podání Edison Ray, song pojmenovaný High Fashion nám otevřel další hodinku pátečního On Airu na Waveu, teď už s Jardou Petříkem. A já pro vás mám v tuhle chvíli taky jednu z našich aktuálních novinek v playlistu z domácí scény, Jan Trey a Essay a jejich spolupráce Heatwave, která se vrací zpátky v čase o necelý měsíc, když jsme tady měli rekordní vedra a přepisovali se teplotní rekordy takzvaně. No, co vás ještě dneska čeká do 18. hodin, kdy tady s váma budu já, tak samozřejmě si pustíme nějaké ty ukázky z našich aktuálních pořadů a podcastů, taky určitě stihneme nějaké ty kulturní tipy a uvidíme, co všechno k tomu ještě přidám dalšího. Tak příjemný poslech.

0: Dokrejs, The Leader. Pokud si myslíte, že bezpečné sdílení fotek existuje, tak vás bohužel musím vyvést z omylu. Neexistuje. A neříkám to já, tedy já taky, ale říká to mimo jiné i expert na elektronickou bezpečnost Kamil Kopecký. A to je člověk, který rozhodně ví, o čem mluví. O tom, jak nakládat s fotkami našich dětí, kde je nezdílet a co by na nich rozhodně nemělo být, tak o tom všem mluvil v nedávných Houpačkách. První část rozhovoru o bezpečnosti na internetu, který tentokrát vznikl v rámci Zlín Film Festivalu, takže Houpačky naživo takzvaně, poslouchejte samozřejmě na našem webu i v podcastových aplikacích. Teď pro vás mám ukázku.
1: My ročně řešíme zhruba 250 případů ohrožených dětí v různých situacích, tak velká část těch případů je postavena na tom, že dětem je třeba 13 let a zjistili, že jejich rodiče od malička krmí sociální média vlastně těmi materiály těch dětí a najednou ty materiály objevily nejenom ty děti samotné, ale i jejich spolužáci. A teď si představme situaci, že jsme v 7. třídě, 6. třídě a najednou naši spolužáci objeví fotku, kde jsem nahatý, kde jsem u bazénu, kde se koupám. No tyhle fotky velmi často slouží jako takové nástroje třeba ke kyberšikaně. Děti dostávají různé nepříjemné nálepky, jo, protože bohužel rodiče sdílejí třeba fotografie na nočníku, jo, což jsem nikdy nepochopil, protože z pohledu rodiče je ta fotografie roztomilá něčím. Jo. Je tam to miminko, je tam ten nočníček, nějak se prostě tváří u toho a podobně, ale z pohledu toho dítěte je to materiál, který je trapný, který prostě ubližuje, poškozuje a nejenom v ten okamžik, kdy byl pořízen, ale i po letech. A třeba v zahraničí máme případy třeba z Německa, z Francie, kdy děti, kterým je třeba 16-17 let, tak oni třeba žalují rodiče a chtějí, aby smazali ty materiály, ten digitální otisk, který těm dětem vlastně jako vytvořili, jo? Protože ne každý rodič jako reaguje pozitivně, jo? Maminka třeba nechce jako smazat ty fotografie toho miminka, jo? Když už teď je třeba z něj
2: a nebo teenager. To vůbec bagatelizuje, že jo? To se asi nabízí.
1: Nebo to bagatelizuje, říká se, to dělají všichni, to je jako normální, jo? Zase, ono je úplně přirozené, že sdílíme o našich dětech informace, je to přirozené, ale ideálně je omezit tu identitu toho dítěte. To znamená, buď mu před obličej, jako v tom horším případě, dát nějakého smajlíka, anebo pořídit fotky, kde to dítě není rozpoznatelné, z nějakého výletu, z dálky, jo? Protože tyhle ty fotky, tam je snížené riziko, že by se mohlo něco stát. Ale v okamžiku, kdy, a to dělá velká část rodičů, máme k tomu data, zhruba 6% českých rodičů sdílí vlastně citlivé materiály dětí, obnažené velmi často. A samozřejmě 70% českých rodičů sdílí jakékoliv materiály o svých dětech, včetně těch materiálů, které jsou docela v pořádku.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit,

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden festivalový a jeden koncertní tip pro vás máme připravené právě teď. Začneme tím festivalem. Dnes a zítra se v Hradci Králové, konkrétně v prostoru Hradecké sýpky, koná další ročník festivalu Trať, což je festival, který, jak už podle názvu může být patrné, dělá rozhodně parta šotoušů, protože se každoročně na téhle akci, na tomhle vícedenním eventu snaží tak nějak oživovat zapadlé a nepoužívané železniční prostory nebo prostory, které mají velmi blízko k vlakům jako takovým. No a letošní ročník není výjimkou. Lokace Hradecké sýpky v Hradci Králové. Přesně tam se dnes a zítra koná festival Trať, který zdaleka není jenom hudební, můžete si tam užít i několik divadelních představení. No a z toho line-upu můžu zmínit jména jako Richard Hronský, Amedard Zeman neboli Fujary naživo, takzvaně íránský producent Arash Ghassemi, který letos vydal skvělou desku. Taky tam budou i zahraniční jména, ať už je to Gary Gwadera, Lloyd Fierce, Vic Bank a spousta dalších. Takže festival Trať je rozhodně, si myslím, dobrým doporučením na to, kde dneska, anebo samozřejmě případně ještě zítra strávit velmi multikulturní den a užít si zážitek nejenom experimentální hudby a divadla, ale třeba i výtvarného umění nebo filmu. Kompletní informace o tomhle festivalu najdete na webovkách festivaltrat.cz. No a druhým čistě koncertní tipem na dnešní večer je pozvánka do olomouckého S-klubu, kde se od 7 hodin večer představí Gleb, kterého velmi dobře znáte taky z našeho playlistu, tohle slovenského interpreta s kořeny v Rusku. Jehož styl by se dal asi popsat jako amalgám hip-hopu, grimeu i zlomených beatů. No a kromě něj se představí dneska v S-klubu také projekty s názvem Pain a Magenta. Tahle tři jména od 7 večer v olomouckém S-klubu Paloučku.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Cold Meat Party, When I Was Small. 15 hodin a 35 minut, za chvíli další jméno z domácí scény, pražský rapový dancehall Don Darko s novinkou Lifestyle, ale ještě než vám ji pustím, tak bych rád připomněl, že i letos v rámci prázdnin můžete nás, tedy Radio Wave, potkat na spoustě festivalů a dalších akcí v průběhu července a srpna. Ať už to bude tradičně našlapaná letní filmová škola v Uherském Hradišti, tam na konci měsíce můžete zažít naživo logicky tematický Čelisti, ale třeba taky Hotspot, Impact, Buchty nebo Casablanku. A přichystali jsme si pro vás i jeden karaoke večírek po velkém úspěchu z našich narozenin na jaře letošního roku. Taky nás určitě potkáte na besedě u Big Beatu, tam to bude Krištof se svým podcastem Boys 31. července. No a z dalších festivalů se ukážeme určitě třeba na Pop Mese nebo na Prague Pride na začátku srpna, či na festivalu Povaleč. Tam to budou mimo jiné podcasty Podhoubí, Boys a nebo Starter. Kde všude nás můžete během letních měsíců potkat, najdete docela dobře shrnuté na našich webovkách. No a pokud máte rádi hlavně naše podcasty, tak rozhodně můžu doporučit i pro pražské letošní letní podcastovou scénu, která se opět koná u Trojského zámku v pivovaru. No a už příští čtvrtek 23. července si tam budete moct vychutnat živě Quest od 7 hodin večer a 6. srpna potom Chudáčky. I tyhle dva eventy najdete už v tuhle chvíli na Facebooku Rádia Wave. Teď už slibovaný Darko Don, ukázka z nové tvorby tohohle rapera, věc, která se jmenuje Lifestyle.

0: Tohle byli Ghost of You a jejich song pojmenovaný All My Fault. Máme 15 hodin 47 minut, páteční on air na Waveu, za chvilinku ještě s jedním jménem z domácí scény, než nám odbíde čtvrtá parta vynikajících lidí, vás vezme na Křižíkovou fontánu. No a před a po to budou Let the Wolf Howl a taky staří dobří Pulp.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Já mám!

Griff, One Foot in Front of the Other, neboli song, předpokládám, o chůzi, ale možná taky ne, kdo ví, přiznám si, že jsem ten text neposlouchal zas tak úplně pečlivě. Pokud vy ano, tak samozřejmě máte plusové body. I teď 7 minut po 16. vás v pátečním on airu na Waveu zdraví ze studia Jarda Petřík a pošlu vám jeden sonický cupcake, neboli z Brusu nový single stejného jména, pod kterým je podepsaná Rikou Násty. Ta teď na konci července vydává nové album, jmenovat se bude RX a najdete na něm i následující ochutnávku, a to doslova, protože se jmenuje Cupcake. Rikou Násty. RX.

0: Tématu bydlení se na rádiu Wave věnujeme celkem pravidelně, no a nakonec už došlo i na chudáčky. Na četné žádosti vás se věnovali v nejnovějším díle právě otázce bydlení. Vynechali tentokrát teda finanční poradenství a rovnou představili spektrum toho, v čem byli za svůj život ochotni bydlet. Takže se můžete těšit na historky o příbytcích s plísněmi, s podivnými zvířátky, nebo dost možná i s podivnými sousedy, kteří si takzvaně neberou servítky. Takže si můžete být jistí, že dojde takzvaně pro každého na něco. Tady je ukázka a celé chudáčky poslouchejte na našem webu nebo v podcastových aplikacích. Bydlení zdar.
1: Já zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic. Druhá noc. Zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádný hluk není. Vlastně. A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila, prostě ostrá holka z paneláku, tak
2: jasně,
1: ta jako
2: tak
1: je,
2: tu nerozloží nic.
1: Ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě
2: no
1: je úplně normální. Jako,
2: a je prostě člověk naštvaný, že to tak není třeba,
1: no
2: když je někde.
1: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou. A čím víc jsem se do toho zaposlouchával, tak jsem najednou si uvědomil, že slyším, když si soused míchá kafe, jak mu lžička jezdí kolem hrnku. Že slyším, jak si soused pustí vodu v kuchyni. Že slyším přesně slovo od slova sousedovu televizi, i když jí nemá nahlas. Protože ta zeď je tak tenká.
2: Že jsi prostě všechny ty svoje jako lovecký instinkty nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to fakt úplně extrémní, prostě, protože to bylo...
2: Nějaký sádro karton jako, nebo?
1: No, něco, je sádro, víš co, 23...
2: OSB desky, podle mě.
1: 23 C-čko, no, CPUčko.
2: Jenom izolace.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se,
2: no,
1: potom takhle,
2: napůl,
1: který
2: jako
1: se pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, a tak jsem se prostě, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
2: Fakt jo.
1: U toho jako nešlo spát, to si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi a slyšíš úplně všechno. Co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, jako spát s muzikou. A hlavně taky jsem úplně...
2: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit.
1: Aby oni šli spát, takže já jsem prostě
2: oni měli tu varnu, že?
1: Já jsem prostě
2: nechtěl spát někdy.
1: No a právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal táto, říkal, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu, tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
2: Někdy k nám se dá dát jakoby jahody.
1: No, tak to není super. Tak kde ten byt byl?
2: Suterénní.
1: Byl v podzemí nebo ve střeši?
2: Suterénní.
1: Dobře.
2: Suterénní, místo přízemí. Hotelným. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
1: Takže suterén.
2: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsi tam furt vlhkost. Všechno v pohodě, ale třeba jsi tam nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
1: Tak to se tam neřešila trochu vlhkost, kam? To jste prostě...
2: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, no tak se je umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocnej. Nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. Nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, tak je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak strašného, co ti leze úplně do všeho. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak...
1: Zimy!
2: Dneska budu za bedlu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V červenci a srpnu mají prázdniny nejenom děti a školou povinní takzvaně, ale častokrát i divadla. Pár výjimek se během července a srpna samozřejmě najde a na jednu z nich bych vás teď rád pozval, jestli máte čas nadcházející pondělí 20. července a budete v Praze večer, tak rozhodně doporučuji zajít do Vily Štvanice na divadelní představení Do tmy, které vás částečně vlastně vrátí v čase o 10 let zpátky, protože právě v roce 2016 román Do tmy Anny Bolavé získal ocenění Magnesia Litera. No a jak dopadla jeho volná dramatizace, to se můžete dozvědět právě teď v pondělí ve Vile Štvanice. V hlavní a jediné roli téhle monodramatické záležitosti se objeví Tereza Hofová, která mimochodem už za jiné monodrama Skuga Baldur získala před pár lety taky cenu Divadelních novin. Román Do tmy se odehrává v červnu, takže vrchol sezóny dusno a hlavní hrdinka Anna sbírá léčivé byliny. Život je nádherný, neopakovatelný, ale doba je zkažená a nelítostná. Planeta se otepluje, blíží se konec světa a kroupy jsou pořád kroupy. O jednom hororovém proroctví v hlavní roli s Terezou Hofovou, tak přesně tohle můžete vidět teď v pondělí ve Vile Štvanice. Od 8 hodin večer představení Do tmy.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla na buhanu.
3: Bojuje.
4: Prince a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2

Jako každé prázdniny už několik uplynulých lety letos jsme pro vás tak nějak shrnuli, co zajímavého se podle redakce Rádia Wave událo v hudebním světě, ať už na domácí nebo zahraniční scéně. Vy to samozřejmě můžete nalézt shrnuté na našem webu wave.cz, včetně playlistu. No a jak moc se Rádio Wave shoduje se zpravodajským serverem Euronews, který aktuálně zveřejnil výběr 20 alb, jež prý patří k nejlepším nahrávkám letošního roku, tak to se taky můžete přesvědčit na vlastní oči. Ten seznam, který zveřejnil Euronews, tak ho vede italské duo Nu Genea s albem People of the Moon. Nemá vůbec ponětí, o co se jedná. Redakce svůj výběr odůvodňuje mimo jiné tím, že nahrávka díky své atmosféře skvěle doprovází letní večery, což podle ní umocňují i letošní vlny veder v Evropě. No a na druhém místě potom skončila Olivia Rodrigo. Jejíž třetí studiovou desku Euronews server popisuje jako optimistickou cestu do šílenství. Na třetím místě potom najdete irské rapové trio Kneecap, to ostatně znáte z našich playlistů taky velmi dobře. Kompletní seznam Euronews i ten náš Rádia Wave potom hledejte na wave.cz a nebo v hudebních novinkách. Steve Lacy, Is It Cool? No, venku minimálně v Praze teda aktuálně pořád vedro a dusno, tak snad se ochladí konečně po víkendu. Tohle je spolupráce se ZA, jedna z aktuálních letních novinek.

0: z rapera rockerem. Vincent Staples, jeden z té rapové scény, který taky natočil hodně kytarovou desku. Tohle byla ostružinová marmeláda právě od něj pro vás. Pár minut před páteční 17. na Radio Wave, docela ještě howdy, bad news a určitě dobrou zprávou bude, že stihneme i Baby Tate nebo Role Model.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Radiu Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Field Music, Count It Up. No, kdybychom měli spočítat, kolik umělců a umělkyň hrajeme aktuálně z Jižní Koreje, tak by to asi bylo docela vysoké číslo. Dalším do téhle party je jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, která se schovává za aliasem Meaningful Stone. My si od ní aktuálně jako jednu z červencových novinek hrajeme spolupráci s producentkou a hudebnicí J-Sam, která funguje a produkuje muziku v Los Angeles. No a výsledkem tohle hudebního propojení je song pojmenovaný matematicky 1 plus 1 rovná se 0. Jak se to řekne korejsky, nemám tušení, ale každopádně tohle je novinka od Meaningful Stone.

0: Ida DeYoung a jejich Mr. Pie na rádiu Wave. Po muzice, teďka chvilku taky mluvené slovo, a to v podobě ukázky z nejnovějšího dílu Boys, kam tentokrát za Krištofem dorazil do studia herec a taky akrobat Adam Joura. Ano, bratr našeho moderátora Bořka. Rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství, o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu. Na jevišti extrovert, jak už to bývá, a taky bavič, doma ale občas morous, co chce klid, alespoň to v rozhovoru taky s úsměvem přiznává. Ukázku teď pouštím a celý díl samozřejmě najdete na wave.cz a v podcastových aplikacích.
1: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit, a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselý. A to i doma. Jenom veselý teda jinak, že ne... Že ne, přesně takové rozpindouřené, piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost a tuhle hloupost. Ale být veselej, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji. Nebo jakože, že tam máte takový, nebo ne, nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
2: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě 100% investovaný.
1: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakém podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřele, no tak jako jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce. Nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, no, pojďme, nevím. Jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napraný toho, co dělám, nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně... Já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dvojdeska Nebula Romance japonských Perfume, tak právě ukázku z téhle nahrávky v podobě songu Ima Ima Ima jste teď poslouchali přesně o 17:30. Což mimo jiné znamená vzhledem k tomu, že máme pátek, že přesně za půl hodinu vás taky čeká nejnovější quest. A tentokrát to bude o jednom konkrétním titulu, jmenovitě o čtvrtém dílu série Assassin's Creed, který má tentokrát podnázev Black Flag a dočkal se přepracování s přídomkem Resynced. Jestli je stejně tak dobrý jako původní verze před 13 lety, to se dozvíte od Jardy Mévalda, Šárky Tmějové a Lukáše Grigera dneska po 6. večerní v Questu.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

In My Arms a od kytar zase zpátky k rapu. Tohle je novinka od britského rapera s nigerijskými kořeny, který si přezdívá Fimi Guerrero. Spolupráce s polsko-anglickou dvojicí Bass Victim vyústila ve věc, která se jmenuje Daty a kterou najdete na osmiskladbovém EPčku, které už je aktuálně venku. Tohle je nový Fimi Guerrero.

0: Like a boss, internet girl, 17 hodin a 47 minut v pátečním on airu na Waveu, který je pomalu, ale jistě u konce. Takže Jarda Petřík se s váma dneškem loučí, zítra ráno tu ale budu zase, takže pokud budete vstávat, puste Wave a budeme společně snídat a svačinovat, než se dostaneme k obědnímu času. Každopádně teď máme zatím pár minut před šestou, docela ještě třeba IVZ, Christine and the Queens nebo Virval. Od šesti si užijte nejnovější quest, potom reprízu aktuálního vydání Casablanky. No a já se na vás těším, jak už jsem zmiňoval, zase zítra v 8 ráno.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Šárko a Lukáši, ahoj.
3: Čau.
4: Ahoj.
2: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
3: Umřela bych na kurdě.
4: Oh. Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
2: Já jsem minulý týden tenhle ten vtip říkal.
4: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
2: Řekl jsem ho celý.
4: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
2: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
4: Nejsou teda moje.
2: Tenhle se mi povedl, jakože jsem ho vyprávil a dokonce se lidé smáli.
3: Wow.
2: A... No, vyprávět to tady nebudem, ale co budeme vyprávět? Budeme vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budeme povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
3: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žonglování.
4: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
3: Bude to pantomima.
4: A ano.
2: Tak doufám, že
3: šarády,
2: to...
4: nějaký pantomima tam přijde taky.
3: Mm-hmm.
2: Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
4: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
2: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet a nebude takové vedro.
4: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
3: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
2: A uchvatní.
4: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
3: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
4: Přesně tak, kteří herní hrdinové hrdinky.
3: Ano.
2: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow.
3: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si typnout jakou značku, ale my ji nemůžeme říct nahlas.
4: Nemůžeme říct nahlas, no.
2: Vy jste naposledy upirátili hru. Wow.
3: To je hodně dávno.
4: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
3: softwarovou buch policii.
4: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let.
2: Já upřímně ani bych nevěděl, jak se to dneska dělá. Teda.
4: Jako takhle. No.
3: Prý pořád víceméně stejně, prý je to dokonce lehčí než kdy dřív, ale já se přiznám, že už jsem líná i pirátit ty hry, že je pro mě jednodušší si je zaplatit a neřešit.
4: Však jako v časech různých slev a výprodejů, tak už opravdu jako nevidím důvod si ty hry nepořizovat. Teda byste byli opravdu chudé kostelní myši a hráli v kostele, ale já takhle. Nevím, počítá se do toho Abandonware, protože je to samozřejmě legální šedá zóna, takže tam by se dalo říct, že určitě jsem si v nějakých posledních možná měsících stahoval něco, co je Abandonware, což já beru za morálně obhajitelné, ale někoho k tomu samozřejmě nemůžu nabádat na vlnách veřejnoprávního média.
3: Kde není žalobce.
4: Ale reálně, no pozor, za dveřmi přešlapují, ale jako reálně takové to klasické jako pirátění, tyjo, tak to už je dávno. To si fakt nespomenu, co mohla být ta poslední. A to za mě zajímalo, co byla ta poslední hra, kterou jsem ještě...
2: Jednou jsi naposled upirátil hru a nevěděl si o tom, že to je ta poslední.
4: Že to je ona, no. Ale vím, kdy jsem naposled vypadal CDčko, ale to bylo celá legální pořizování kopie. No, není to tak dávno. Je to podle mě pár týdnů zpátky.
2: Nepřekvapuje mě to, ale já jsem včera dělal něco jiného, než vypalování CDček.
4: Aha.
2: Já jsem včera brázdil na vlnách, byl jsem pirátem na vlnách.
4: Dělal jsi vlny? Ne,
3: vlny děláme pořád.
2: Vlny už tam byly, ale teď taky zrovna. Ale hrál jsem Assassin's Creed Black Flag Resynced. Je to přepracované remake, dá se říct.
3: Je to remake
2: čtvrtého dílu série Assassin's Creed, který vychází po 13 letech. A popravdě, já jsem si myslel, že to je mnohem ještě díl než 13 let. Protože já mám velmi příjemné vzpomínky na ten původní Assassin's Creed 4 Black Flag, ale myslel jsem si, že to je třeba opravdu jako 15 a víc let už, že to, jako ty vzpomínky jsou hodně zaváté jako prachem.
4: Já jsem myslel, že to je naopak míň, teda musím říct, ale myslím, že to je pozdější než čtvrtý díl. Takže evidentně nemáme moc pojetí o čase ani
3: tak
4: Arda.
3: Tak ono může být matoucí, že Assassin's Creed 2 mělo ty díly vlastně tři, že to nebyly datadisky, ale byly to samostatný spin-offy, bychom dneska asi řekli. Že tam vyšlo ještě Brotherhood a Revelations, až potom byla trojka a až pak byl Black Flag.
4: Jasně, to dává smysl, no. Ale já na to mám jinak taky krásné vzpomínky. Moc jich taky už jsou teda hodně, nevím, jestli zaváté, spíš takové prostě...
3: Zatopené.
4: Zatopené nebo někam odnesené nějakými golfskými proudy, ale vím, že mě to až jako... Protože mě už tehdy Assassin's Creed začínal dost nudit. Mně se líbil teda Brotherhood Istanbul.
3: Ne, to jsou Revelations.
4: Revelations. A to je ta spin-off, jeden z těch spin-off, co jsi zmiňoval. Tak ještě, tak ten se mi líbil kvůli Istanbulu, to je můj jako oblíbený díl skrz to, kde se to odehrává, ale jako už ta formulka klasická Ubisoftí nebo Assassin's Creedovská, tak mě začínala nudit a najednou přišel Black Flag a byla to zábava.
2: No, ono to totiž bylo, takhle, ty lodi už byly ve trojce, ale bylo to trošku něco jiného oproti právě těm Revelations i Brotherhoodu i dvojce, protože v těle těch dílech v podstatě to hlavní bylo skákání po střechách a asasinování skutečně, zatímco mně přišlo, že u toho Black Flagu se to vůbec nemuselo jmenovat v podstatě Assassin's Creed, že se to mohlo jmenovat jako jenom ten Black Flag a vystačilo by si to samo o sobě.
3: Já mám pocit, že oni už tehdy chtěli vytvořit nějakou hezkou hru, kde bude hodně lodí a hodně námořních soubojů, což potom se teda projevilo v tom, že Ubisoft v Singapuru dělal skoro 12 let Skull and Bones, kde potom teda iterovali ten systém a moc...
2: Až do 4Aček.
3: No, moc jako iterovali, protože mám pocit, že zrovna v tom remakeu, v tom námořním systému je úplně nejméně změn ze všech systémů.
2: Je to pravda. Lukáši, ty jsi ten, kdo ho nehrál, tohle ten resinkovaný Assassin's Creed Black Flag.
4: Nehrál, jsem zvědavý na vaše dojmy samozřejmě, protože vím, že...
2: mít spoustu otázek.
4: No to já budu mít ještě v průběhu, ale takhle první, co bychom si měli vytknout před závorku, je, že z toho, co jsem pochopil, je, že jasně, že Racing tomu říkají, aby to nějak znělo cool i v kontextu toho, jak funguje série Assassin's Creed, jak tam funguje to cestování do minulosti, ale zároveň, když jsem, četl jsem si takový jako rozbor už jenom nějaké úvodní scény, kde nejenom, že to teda máme v nějaké modernější grafice a to, co se tak nějak čeká spíš od remasteru, ale jsou tam prostě nějaké drobné scenaristické úpravy, jsou tam nové scény a lášky, jako drobné, které jako jsou jako, ne, scény, záběry spíš než scény v cutscénách, které prostě třeba pomáhají tomu, že najednou to intro třeba působilo trochu jinak, než si člověk pamatoval, já si ho samozřejmě nepamatuju, já si jenom pamatuju, že mě ta hra bavila, takže mě zajímalo, jako tím, že to je těch 13 let, tak počítám, že k tomu asi nepřistupoval, Jardo, nevím, jak ty, Šárko, že prostě, tak teď se jdu podívat, jak to znám na spaměť a co tam teda přidávají těch 5% tady a 7% tamhle.
2: No já úplně ne. Já jsem teda udělal ten výzkum, že jsem si skutečně nainstaloval tu původní hru a ne úplně jako side by side, ale prostě chtěl jsem se podívat, jak to vypadalo tehdy oproti té mojí vzpomínce na tu hru, protože já jí mám skutečně jako velmi růžovou tu vzpomínku.
4: A já spíš takovou modrou.
3: Já mám pocit, že ono to bylo z takové té vyblité herní éry, že...
2: Lehce, ano, to je terminus technicus.
3: Připálený jas a tlumené barvy, tak.
2: Na druhou stranu, to, co tam bylo jako velmi specifické, je to, že to bylo postavené na tom původním engineu Assassin's Creed, jedničky, dvojky a tak dále. Zatímco tohle je postaveno na tom engineu Unreal, který je vlastně pohání už Origins, tuším, že byly první hrou, která na tom byla postavená. A je to tam vidět víc, než by se zdálo, aspoň pro mě teda.
3: No, já taky mám vlastně asi ty vzpomínky trošku zahalený růžovýma brýlema, protože já bych přísahala, že se to hraje vlastně skoro stejně a taky jsem podobně jako Jarda si udělala domácí úkol a zjistila jsem, že ta série udělala větší pokrok v některých ohledech, který bych úplně netypovala, protože ono, ty novější díly Assassin's Creed už se hrajou víc jako RPGčko, jsou tam dialogové volby, jsou tam různé schopnosti v boji. To v tom remakeu pořád není, ale i tak jsou tam docela výrazné změny, aby to nebyl jenom remaster.
4: Tak to je, předpokládám, je ta výhoda v tom, že zatímco, když máme takhle, když se ten člověk, se kterým se potkáváš každý den, tak si moc nevšimneš, jak se za 10 let změnil. Tak a ta série má pořád další a další díly, tak tady vlastně to člověk může trošku vnímat jako nějaký velký odskok v čase. Nicméně, když klidně se ještě potom můžeme zase znova zahrabat k tomu porovnání, nebo tak, ale mě by teď spíš zajímalo, když bych k tomu přišel jako člověk, který hrál ten poslední Assassin, což je ten japonský Shadows, který jsem vlastně hrál. Wow, to je hodička zrovna.
3: No.
4: A teď teda naskočil na Black Flag, tak budu mít pocit, že hrají datadisk z Karibiku, nebo kde ono se to odehrává, nebo je to pořád tu náladu? Teď nemyslím jenom náladu, chci říct. Je to prostě trochu něco jiného, když hraješ za toho piráta?
2: Mně přijde, že to je něco jiného, že jako se to jako nedá říct, tohle je pokračování Shadows, je to skutečně jako samostatný díl, který by mohl teďko vít a nemusel by mít ani to Rethink za sebou. A lidi by řekli, ano, výborně, to je další díl. Ale to, co mě jakožto člověka, který skutečně má tu zkušenost jakoby s tou čtyřkou původní, to, co mě tam nejvíc takzvaně škráblo nechtama po tabuli, tak je fakt, že ono to má prostě trošku, ale úplně ve všem, ale jenom trošičku posunuto vlastně, ať už co se týče toho, jak se hýbe ta postava, jakým způsobem vypadá ta hra jako taková, jak vypadají scény, ale jak vypadá i ta samotná jako hratelnost, tak je to ve všem maličko posunuté, ale až jsem se jako divil, jak jsem si vzpomínal na to, jak to bylo tehdy, a nemusel jsem kvůli tomu ani moc dlouho hrát ten původní čtvrtý díl, jak to bylo tehdy vlastně jiné. Neříkám lepší, horší, ale jiné.
4: Počkej, posunuté kam? Dej mi nějaký příklad. Já nevím, co si pod tím představit.
2: Je to posunuto z mého pohledu k takové jako vyleštěnosti, která je ale v lehkém rozporu s tím, že to má nějaký ksicht. Ta hra, ten Rethink pro mě ztrácí trochu ksicht oproti původnímu Assassin's Creed 4.
4: Ačkej, takže z vyblitosti to posunuli do vyleštěnosti a to je špatně.
3: No, Jarda má rád vyblitost.
2: To jsem neřekl. To jsem teda rozhodně neřekl, ale mám rád jako hry, které mají nějaký výraz, mají nějakou jako na první dobrou, že si je dovedeš jako neúplně asociovat s něčím, ale že dovedeš jako
3: asasinovat.
2: Říct... Asasinovat. Ale že si je dovedeš nějakým způsobem... že nezapadají do škatulky. Zatímco tato hra mi přijde, že zapadá strašlivě do škatulky. Ano, je to další díl Assassin's Creed a možná to je jakoby jenom nějaký pocit, který jako nedovedu úplně přesně přenést, ale je to pocit, který ve mně v těch Assassinech poslední dobou jako setrvává pořád. A je to vlastně, že ať už jako se bavíme o úplně úvodní scéně, když jste na nějakém ostrově a musíte vlastně získat tu svoji první loď, tak vlastně v tom originále to bylo... nenacházím slova. V tom originále to bylo takové víc grimy a teď jako musím najít jako to správné slovíčko
4: české.
2: No takové jako
4: odrbané.
2: Nehotové, takové jako trochu, že ti to házelo ty klacky pod nohy maličko, ať už tím ovládáním, že člověk občas jako si na to, a tehdy jsem si na to samozřejmě stěžoval, jo, na tohle to přesně.
4: To a teď je to prostě moc hezké všechno.
3: A teď tam Jardovi chybí ta načítání, která tam třeba tehdy byla.
2: To mi nechybí, ale chybí mi tam spíš jako vlastně ta věc, která by z toho udělala zapamatovatelnou záležitost pro mě. Tohle prostě proběhnu, je to hezký, je to fajn, nic mi jako nebrání v tom, abych to běžel jako dál a dál. Ale upřímně ten pocit, který z toho mám, je jo, dobrý.
4: Vtipné, jak se mi to trošičku kryje s tím, že já teďka intenzivně opět držím prst na tepu herní doby, hraju to Far Cry 4, kterému jsem se dovrátil. Já jsem si ani nebyl schopen vzpomenout, jestli jsem to hrál nebo ne tehdy, protože jsem si pamatoval prostě ty dema a představení těch záporných postav. Pak jsem si uvědomil, že já jsem hodně asi hrál trojku a slivo se mi to s ním, protože ta čtyřka je úplně to samé, jenom jako reskinované někam jinam. A je to jako ve skutečnosti mě ta čtyřka baví, ale zároveň s ním mám taky trochu jako pocit, že prostě až se dobavím, tak na to velmi rychle zapomenu, jak jsem se bavil. A naopak si budu do smrti už pamatovat na Far Cry 2, která měla svých problémů dost, ale je to prostě věc, která se zažrala pod kůži, jako ta kulka, kterou potom spod té kůže musíte vytahovat těmi klštěmi.
3: To je jenom proto, že tam nebyly ty otazničky a otevřený světy.
4: Tak jako otevřené to bylo dost. A otazničky tam byly spíš takové, že moc nevěděl, co se děje a jak ten svět zareaguje. Ale ne, jakože si dovedu, nebo představuji si pod tím, co ty jsi teď, Jardo, popsal přesně tohle. Co? A Šárko, ty jsi z toho teda měla stejný dojem teďka z toho Rethinku, že nemá to ksicht?
3: Já právě ten vibe? Dojem úplně nemám. Mně přijde, že je to řemeslně super remake. Myslím, že bychom mohli polemizovat o tom, jestli ta hra remake reálně potřebuje, protože pro mě fakt 13 let ještě není tak dlouhá doba, ale v rámci nějakého toho technologického skoku, toho, jak to vypadá, jak pohodlně se to hraje, tak mi přijde, že je to vlastně jako bezvýhradně super.
4: Já mám vzpomínku na Black Flag 1 velmi živou, kdy tam někde jako zrovna plavu, snažím se jako doplavat k nějaké krásné plachetnici, která je tam někde zakotvená, a než k ní doplavu, tak ta plachetnice neustále úplně propadne do takové vodní jámy, která je fakt jako, jakože to není tak ten bug, že to jako někam zmizí, propadne podlahou nebo mořským dnem a někde se to vznáší. A ne, že fakt se tam jako, já jsem v chvíli přemýšlel, jestli to není nějaký jako záměr, že to prostě vypadalo jako takový ten nekonečný bazén, že prostě jenom opravdu tam vytvořila obří vodopád a na jeho dně teda ta loď byla. Akorát pak jsem tam teda zkusil přes ten okraj doplavat a zabilo to moji postavu a musel jsem to loadovat. Ale, takže už jenom proto, že si, čímž chci říct, ilustrovat touto bizarní anekdotou, že ve své době i jako po vydání Black Flag nebyl v úplně nejlepší technické kondici, mám pocit, což se teda Assassin's Creedům čas od času stává víc.
3: Myslím, že Unity se to stalo víc, tam byly takový ty skvělý největší, hlavy, jenom s očníma bulovama a černým pozadím.
4: Ale that's racist, ale chci říct, že už jenom proto, pokud ten racing je opravdu teda docizelovaný, nejenom teda tak, že to Jardovi trošku napaluje kudrnku, nebo naopak mu to tu kudrnku právě nenapaluje, tak to, že to bude vlastně dotažená záležitost od začátku do konce a nečekají tam na mě žádné takovéhle jako vodní jámy, tak je pro mě docela fajn důvod se k tomu vrátit.
2: No, já jsem teda narazil na docela věcí, které technicky nebyly úplně zdařilé. Jedna věc za všechny v animačkách, když se bavíte s postavami, které mají na sobě nějaké volánky, nebo mají třeba jako culíky, nebo na šatech mají nějaké jako takový ty šosy. Tak,
4: což rozhodně to
2: je stát může. Pozor. Tak když začne foukat vítr, tak teda v těch animacích to stojí za to, jakože skutečně to lítá všemi směry. To se mi stávalo pravidelně. Druhá věc, která se mi stávala docela pravidelně, bylo, že když je tam nějaký souboj, že, a těch je tam docela dost, a je to souboj třeba na šavle, tak se mi stávalo, že v tom souboji mě ta postava odstrčila a najednou jako letím 3 metry daleko.
3: Opravdu
2: se mi to stávalo docela často. No.
4: Nebyla jim hodně silná?
2: Nebylo to Jedi? Nebylo to jako součástí hry tohleto.
4: Ne, odemkl jsi s omylem nějakou jako prostě bonusovou zlatou edici, kde jsou postavy z Outlaws?
2: Myslím, že jsem si tohleto skutečně neodemkl.
4: Já jsem se nedávno mimochodem vzpomněl, že existuje Star Wars Outlaws.
3: Já jsem se na ně vzpomněl zrovna dneska.
4: A že jsem mezi tím upgradeoval grafickou kartu, že bych to konečně mohl zahrát v pořádné kvalitě. A, tam, no,
2: a ještě jsem chtěl pobavit o tom, jak to vypadá, ta hra.
4: No, to je dobrá
2: asociace. Ono to vypadá na první pohled, to vypadá strašně dobře.
4: A druhý?
2: Když jedeš po krajině, nebo po krajině, spíš po vodní hladině,
4: pluješ,
2: zapadá slunce, jedeš lodí.
4: Pluješ.
2: No. Taky. Ale když zapadá slunce, někde na obzoru se objevují jiné plachetnice, někde za tebou je nějaký ostrov, ze kterého si právě vyplul, na kterém je nějaká pevnost. Všechno to vypadá krásně. Najednou ty lodě se despawnujou, které jsou před tebou. Prostě tam přestanou být.
4: Jsou jako z GTAčka nějakého, no, otočíš pohled, vrátíš a toho tam není.
3: Na čem jsi to hrál, to se mi jaký nikdy nestalo.
2: Hrál jsem na Xboxu. Ale opravdu se mi to stávalo taky, jako kdyby skutečně jako v GTAčku jsem se jenom otočil a najednou to auto jako dematerializovalo se.
4: A to se neodehrál to v Bermudském trojúhelníku, že ty vodě mizí.
2: Skutečně
4: jako.
2: Ne. Ale takhle, moje jako nějaké rozčarování není z těchto technických chyb. Já jsem jako to zažil jako všude třeba 20krát celkem za tu dobu hraní. Jo?
3: Ale je to proto, že Jarda už herně vyhořel.
2: To si nemyslím taky. Myslím si, že ten důvod je ten, že ten remake nemá duši pro mě. Že jako vlastně to postrádá absolutně nějakou chuť to vytvořit jenom na základě toho, že prostě je to, hej, pojďme si vzpomenout na ten nejlepší díl Assassin's Creed, všichni na něj přísahají, tak to uděláme znova. A to je jako vlastně to, co mi na tom strašně jako někde leželo vzadu, že jsem si říkal, ty bláho, ta hra nemá jako důvod existence, kromě toho, že někdo jako si řekl, uděláme to hezčí.
3: Tak s tím bych úplně nesouhlasila. Přijde mi, že udělali nový konec, který dává větší smysl než ten původní, protože tam některé věci nebyly vůbec dovysvětlené a končí to uprostřed věty, což v tom remakeu už neplatí.
2: To je pravda,
4: že tu vavku nahrávají celou, jo? Kde to říká tu hlášku.
3: No, asi 8 misí navíc tam je.
4: To není málo.
3: Není to málo, no.
2: Je tam pár quality of life věcí, které třeba při dobývání lodí, že vlastně už není potřeba vlastně pozabíjet všechny, co stojí nahoře na nějaké té strážním tom koši a všech 15, kteří se nachází na nějaké palubě, což bylo v tom původním, tak tady vlastně je potřeba zlomit morálku, v podstatě zlomit morálku jakoby těch
4: anebo stěžení
2: obránců. No, to můžeš
3: taky. No, vlajku můžeš odseknout.
2: Ale je to jakoby v tomhletom za mě lepší, protože to je vlastně dává větší smysl než jako nějaký počítač toho, kolik jako už si zabil nepřátel a kolik ještě těch zbývá na té lodi. Je tam lehce přepracovaný systém toho, jak získáváš zdroje, že tam získáváš dřevo, získáváš tam nějaké kameny a tak, a hlavně ty chechtáky, zlaťáky.
4: Rum?
2: Rum tam je taky, ale už to je jakoby, což bylo i tehdy, to byla komponenta v podstatě, kterou si prodával, jako v rámci toho, že za to získáte peníze, tak je to tady přepracované lehce, že už to není tak jako složité, řekněme, že to je jako jednosmyslnější, že vlastně dáváš si jako někde v hlavě dohromady jedna a jedna mnohem rychleji v rámci toho, že jako si řekneš, OK, tak tohle patří k tomuhle, OK, tohle patří k tomuhle, super, už to všechno chápu. A poslední věc, kterou ještě zmíním, tak v rámci původní čtyřky, tak tam bylo to vysílání těch vašich konvojů v uvozovkách na vzdálené plavby, tak tady je to taky mnohem zjednodušenější.
3: To bylo tehdy trendy.
2: Tehdy to muselo to být i podpořené nějakou aplikací samozřejmě, která tady úplně je mimo veškerou tuhletu jako srandu, tady žádná aplikace není, prostě všechno to ovládáte v té hře a to ovládání je mnohem příjemnější a je to jako takový přímočařejší.
4: Já si pamatuju, jak přímočaré byly právě ty, nebo to, co mě na tom bavilo, a myslím, že hodně z nás, kdož jsme to kdysi hráli, chytlo, jak okamžitě šlo naskočit do těch lodí a užívat si tu jako samozřejmě absolutně nerealistickou, ale rychlou lodní námořní zábavu. Oproti třeba, já jsem teda měl taky rád, to, ty si Jardo budeš nejspíš pamatovat takovou tu nešťastnou eurojankovou hru Pirates of the Caribbean, která byla vlastně pokračování Sea Dogs, rebrandované díky úspěchu Pirates of Caribbean a nějaké prostě smlouvy. Totálně rozbitá záležitost, která dneska se dá docela dost obstojně hrát skrz nějaké totální konverze fanouškovské. Doporučuji, pokud máte na tohle trpělivost a jste trošku zvědaví. Má to svoje kouzlo, nebo pro mě to má hrozně velké kouzlo, protože já jsem to tehdy hrál v období, kdy jsem poprvé začal pít portské víno, takže jsem vždycky měl tu malou skleničku portského a ty jsem tam jezdil v Pirates of the Caribbean. Ale tam to bylo takové trošku pomalejší po všech stránkách a ty námořní souboje hlavně je to jako hodně bavilo. Ale nebylo to asi úplně pro každého. A najednou tady Black Flag přijde a tam teda čaj rum bum bum, to po sobě střívíte hlava nehlava. Ale bylo to zábavné, že jste prostě přijali nehraju ani vzdáleně ponorkový simulátor, dokonce ani plachetnicový simulátor, tak to bylo super, to pořád trvá. Ještě vám do toho zaspívali občas ta posádka, že jo?
3: To zpívá pořád a teď se dokonce, a to je zdaleka největší vylepšení kvality života, můžeš vybrat, co ti zaspívají, můžeš si poručit, že teďka chceš tu svoji oblíbenou.
4: A není tam...
2: Rádio Espantoso tam není teda.
4: Ne, ale jakože není tam propojení s nějakým jako singstarem, že bys mohl zpívat jako karaoke.
3: To bohužel ne, ale můžeš si k tomu určitě zaspívat a nikdo se na tebe zlobit nebude, teda pokud to nebudou tví sousedi po 10. večer.
4: Ne, tak, nebo pokud to nehrají myši v kostele, tak to může taky rušit během mše. No tak to jsou ale dobré zprávy, takže já jako, když vy to, milé posluchačstvo, nevidíte, ale já tady střídám pohledy a dívám se prostě, dívám se na Šárku, snažím se rozklíčovat, jak moc jako jestli si moc nevymýšlejí, když tady předávají svoje dojmy z Black Flag. Když si to skládám dohromady, tak mi z toho pořád vychází spíš, že to je záležitost, kterou já, jakožto člověk, který by to vlastně docela rád zahrál znova, tak mám důvod si to zahrát skrz ten Racing, že i přes ty tvoje dovídky, tak to spíš doporučíš.
2: Rozhodně to je nadprůměrná hra, to je jako každopádně, ale asi se budeme lišit trochu v tom, jak moc to vnímáme nad tím průměrem. Já to nevnímám moc nad tím průměrem upřímně, protože mně přijde, že PC verze původní čtyřky jako pořád má své místo. Neříkám, že je lepší, ale že pořád má své místo jako na světě, protože ta hra je trochu jiná, jako maličko jiná prostě. A tadyhle, když jako bychom si zahrali na revizionisty a řekli jsme si, dobře, tak odteď už nemusí existovat ta původní čtyřka, stačí si zahrát Resynct, tak to je svět, ve kterém já žít nechci. Ale prostě mě ta čtyřka se pořád líbí jako hra, i v té Resynct edici je velmi kvalitní. Jenom bych prostě nemůžu přehlížet ty chyby, které mi to jako ukazuje a u kterých jako já znovu říkám, trochu hledám ty slova, protože mně to přijde, že je to nepřenosný, že to skutečně mám někdy jenom já v hlavě a že jako to je prostě věc jako moje osobní, než že by to bylo něco, co by se dalo přenést prostě na kohokoliv dalšího. A mám prostě pocit, že to je jako dobrá hra, pokud si ji zahrajete, tak neprohloupíte. Myslím, že už jste udělali tu volbu dávno předtím, než jste si poslechli tenhle ten quest.
4: No to je chyba, ale to byste neměli dělat nikdy, to je zdraví nebezpečné.
2: Je to tak, ale že vlastně buď už, že si myslím, že už dávno jakoby jste vlastně rozhodlí, že buď si to zahrajete znova, už jako dávno víte, anebo třeba čekáte, co my vám o tom řekneme a počkáte ještě díl možná. Nevím, mám z toho takový pocit.
4: Šárko, tvoje pocity. Zhrnující.
3: Já z toho mám spíše dobrý pocit. Myslím si, že teda moc lidí, co by nehráli Black Flag a chtěli si ho teď zahrát, ve výsledku asi nebude, že jako většina lidí, co bude hrát ten remake, tak už někdy historicky hrála. tu původní
4: no,
3: hru.
4: Ale tak, když je to 13 let stará hra, tak jo, už tady máš další generace.
3: Jo, to je další generace. No, tak ty si myslím, že by měli hrát spíš tu novou verzi, protože já fakt, když jsem si ten původní Black Flag zkusila teďka po letech, tak jsem tam našla spoustu takových hran, který si nepamatuju, že tam byly. Typicky to načítání, že ten tehdejší otevřený svět byl fakt jenom iluzorní, že to byly lokace, které dělilo načítání, sice malý nebo jako schovaný za cutscénu, ale že vždycky, když si od někud chtěl vyplout, nebo si šel, nebo plul si dobývat ty pevnosti, tak tam bylo mini načítání. Já už jsem si to taky nepamatovala. A spousta takových drobností, jako je třeba plynulost pohybu a podobné věci, tak já už jsem úplně zapomněla, že to tehdy bylo o něco těžkopádnější a v tom remakeu není.
2: Jenom doplním na to, tady na to kývám hlavou, Šárka má v tomhle tom pravdu, že to tam skutečně je a taky jsem si to nepamatoval, tyhle ty věci. Na druhou stranu, nevím, z nějakého jako možná masochistického hlediska se mi to jako vlastně líbí a neříkám jako pojďme to vrátit zpátky do toho, aby tam byly ty nahrávací obrazovky, to ne, ale že jako celý ten pocit z té hry a z toho pohybu té hlavní postavy, to mě asi to je, na tom bych se dal to nejvíc jako připodobnit vlastně.
3: Jasně, Rodo, ale já si myslím, že možná to fakt je zase nějaká ryze osobní zkušenost toho, že se chceš vrátit do toho období
2: to
3: a jakým jsi byl v roce 2013.
2: Ne, to ne, takhle to neplatí, ale v rámci toho pohybu té postavy, tam si skutečně myslím, že jakoby progres, který udělala série Assassin's Creed od té čtyřky původní až do teď, že se spíš víc kloní k tomu, aby ti to vůbec nekladlo žádný překážky. A ne jako, že bys tam narazila na nějakou chybu, samozřejmě, že se nemůžeš někde chytit, nebo že prostě postava udělá něco úplně jiného. To naštve každýho, jakoby. A děje se to i v těch nových Assassin's Creed.
3: Mně právě přišlo, že už se to děje výrazně míň, že jakoby respektuju tu tehdejší verzi, kdy si většinou měl třeba jenom jednu cestu, kterou ses mohl vydat, což mě zpětným pohledem u těch novějších dílů vadí, že můžeš líst po libovolný placatý skále a vždycky jako lezeš nahoru. Mě vyhovovalo to, že jako hledám tu cestu, která tam je někde vytečena. Takže mám pocit, že v tomhletom novém Black Flagu už se mi moc nestávalo, že by Edward skákal někam, kam já nechci.
2: To ne, to se mi taky nestávalo a rozhodně si pamatuju, že v tom původním Black Flagu se mi to stávalo docela často, protože tam to navigace na těch lodích, když si skákala jako z plachty na plachtu, tak to stálo někdy za to a někdy prostě najdu, ale tím úplně jako do moře. Ale v rámci této hry jako znova, neříkám to proto, aby jsme se vrátili k tomu, co bylo předtím, ale říkám to proto, že vlastně ta extrémní plynulost, za mě fakt až úplně jako extrém, že to je jako namydlený, jako jenom olivovým olejem takhle potřený a prostě jenom to potom se sklouzní prostě.
4: Namydlená paluba prostě.
2: Tak mně přijde, že to je až příliš, že už jako jsme někde za tou hranou toho, jak moc jako příjemný uživatelský to má být, jak moc ti to nemá vůbec žádný klacky pod nohy klást a ne klacky pod nohy ve smyslu jako postava letí někam do háje, ale ve smyslu toho musím na to trochu přijít a musím si s tím trošku lámat hlavu.
3: Tak to zase mi přišlo, že třeba v těch soubojích neplatí, ať už na moře nebo na souši, že jako u toho parkouru moc nechci, aby mi to kladlo aktivně klacky pod nohy tím, že najednou skočím do moře, když jsem nechtěla skočit do moře.
2: Znova, říkám, není to kvůli tomu, že bych chtěl, aby se vrátilo náhodné skákání do moře, když nechci, ale kvůli tomu, jakým způsobem vlastně mám vyvinout to já tu aktivitu jako hráč, abych běžel dopředu a měl ten úžasný zážitek z toho parkouru. Tady v podstatě držím jedno tlačítko a běžím dopředu.
4: No. Máme zkušenosti, já jsem si vzpomněl na jednu naprosto zásadní věc, která je u mě dost tak, jak se říká, make or break stran možná nejenom Assassin's Creed, ale je to něco, co bych strašně potřeboval, aby z her bylo vymíceno. Já myslím, že už to snad jako mizí. Vlastně ani si nevybavuji, jestli to v Shadows bylo, nebo jestli to stihlo už zmizet ze série Assassin's Creed, to teď sám nevím, ale můžu se zeptat, jestli to je v Black Flag. A je to fakt jedna z věcí, možná z top 3 věcí, co nenávidím na designerských klišek, která nenávidím. A to je, že když vám nějaká postava něco vypráví, tak vy a někam jdete společně.
3: Můžeš ji následovat.
4: Tak ji můžeš následovat a nemusíš řešit, že se stejnou rychlostí.
3: Ano, ano, ano.
4: A i funguje to i u lodí, když vám vypráví sousední loď něco? Nebo musíš
3: lodi
4: celý ždět tam a spát?
3: Nevypráví
4: lodě.
3: Ale můžeš, podle mě tam dokonce existuje nějaká automatická navigace.
2: Ano, je tam
3: bodu.
2: Je to tak.
4: A dají nenávidí pochopit.
2: Ne, to je naprosto v pořádku. Naopak se mi líbilo, když jako vlastně, protože já si pamatuju, že v tom původním Black Flagu, ať už to bylo třeba to lovení těch legendárních lodí, nebo nějaký jako poklad v tamhle úplně na konci mapy, tak často se stalo, jedu rovně a musím to ale celý ovládat samozřejmě.
3: A tady můžeš nastavit kurz a jedeš.
2: A A zároveň tady to tebou zmíněný, nějaká postava mě něco říká, musím jako ji následovat, anebo ještě možná horší za mě hřích, musím líst po střechách a poslouchat rozhovor dvou postav, který si povídají někde pode mnou. Extrémně zkráceno v této verzi leasing, kde tam to, co bylo v těch původních misích, v té původní čtyřce, to znamená skutečně jako běžíš někam, pak chvilku ještě seš na lodi, pak ještě někam musíš se proplížit prostě po těch ulicích. Extrémně zkrácený, anebo dokonce mysleli i na to, že můžeš jako zabít tu postavu, ze který pak na konci něco má vypadnout, tak tady můžeš zabít hnedka na začátku a ono to z ní stejně vypadne, že to není jako mission failed, ale že prostě si řekneš, že já to jenom nechci poslouchat, tak ti rovnou kuchnu. Prostě.
3: Stejně jako vyřešili, což u toho je možná otázka, že některým lidem by to mohlo chybět, mně to přišlo otravný, takový ty mise, kde někoho ne následuješ, ale sleduješ a on se tě nesmí všimnout a když tě zmerčí, tak okamžitě game over, prostě desynchronizace. Tak tady přijdeš normálně do konfliktu a potom, co ten konflikt nějakým způsobem vyřešíš, tak buď to pro následování pokračuje, když se schováš, anebo právě přesně cíl je zničen, jedeme dál.
4: Tak to je hezké.
2: Ale věc, která opět jde proti tomu, jako jak jsem říkal, to zjednodušení mi vadí, tak názorný příklad je to, že tady už si nemůžeš vybrat, kterou zbraň použiješ. V té původní čtyřce si mohla použít, nebo mohl použít ten Hidden Blade, nějakou šavli, i pěsti tam šly použít, a ty jsi mohl vybrat vlastně, co se toho zrovna teď používá, že jako si nemusel vždycky zabít totiž toho někoho druhého. Mohl se jenom zmlátit a prostě to někdo se pak jako válel na zemi. Tady musíš už vždycky jenom zabít, nemůžeš si prostě zvolit vůbec. Jakoby...
4: A proč?
2: Nevím, proč. Podle mě jako to je v rámci toho zjednodušení, to, co tam třeba taky nejde, tak když si chceš nějakou tajnou mapu, tam byly, že o ty mapy, podle kterých si hledal nějaké poklady na těch ostrovech, v původním Black Flagu dvakrát šipka doprava na ovladači, odevřeš mapu a máš jí. Tady musíš do menu, do podmenu, do menu tajné mapy, vybrat tajnou mapu, otevřít tajnou mapu, kdykoliv se na ní chceš podívat, což mi nepřijde úplně jako, že by bylo super.
4: Tam by si hezky zvednul, jako třeba Indiana Jones, když se potřebuje do něčeho podívat. Tak to je tak jako odezdí ke zdi, no, nějaké zjednodušení fajn, nějaké zjednodušení blbé, nějaké zesložitění. A chcete vlastně, teď klidně pojďme do toho verdiktu, ale jestli chcete se zamýšlet nad tím, kolik dělových koulí, které musíte vzít do náručí a skočit s nimi do moře, abyste fingovali svoji vlastní smrt, tak byste Black Flag Resynced dali?
2: Já si netroufnu, já nejsem na konci ještě, já jsem někde za půlkou, takže já si netroufnu.
4: No, myslím, že názor máš jasný.
2: No, názor možná mám, ale nevím, jestli ho chci jako takhle prezentovat oficiálně.
4: Ale ježišmarja.
2: No dobře, tak já dávám 4 dřevěné nohy.
4: To je hodně?
2: 3 dřevěné nohy.
4: Já jsem si říkal.
3: Já dávám 4.
2: 3 dřevěné nohy.
4: Takže dohromady 7 dřevěných
3: nohy. Já dávám 4 skvělé odrhovačky.
4: Za mě dobré. Já si to nejspíš časem vyzkouším, ale až časem.
2: No tak vidíš. Quest. Na rádiu Wave. No a tím jsme se dostali možná nakonec tohletoho questu, možná ještě ne. Uvidíme. Lukáši, ty jsi totiž jako tady několikrát chyběl. A nebyl jsi mimo jiné, protože jsi hrál Halo sérii.
4: To je pravda.
2: No, tak chceš jednou větou říct, zda už máš dohráno teda a zda je to pro tebe už jako uzavřená záležitost?
4: Hele, já jsem dohrál kvůli tomu, že jsem se nějak zorientovával obecně, nebo připomínal jsem si, zároveň jsem se zorientoval v tvorbě studia Bungie, stran mé fascinace maratonem a tím novým, i tím starým ve zkušenosti. A teď zrovna asi pár dní zpátky jsem to odinstaloval, myslím teda Halo, protože jsem dohrál jsem raz, dva, tři ODST, a určitě si chci někde ještě zahrát 4, ale už jsem se toho hodně přejedl. A teď sám vlastně přemýšlím, jestli se do toho poměrně začerstva vrátím skrz další remake, který teda není resynced, ale kdy ono to vlastně vychází? Teď už se to nějak blíží, ne?
2: Myslím, že už příští týden.
3: A není kolem toho moc velké halo?
4: No, a je to teda, taky to má být vlastně remake, že není to remaster, ale remake toho prvního Halo, které jako z těch vlastně všech pořád se mi rozhodně hrál, no nevím, jestli hrál nejlíp, ale nějak tak jako tam jsem pořád chápal. Mě obecně musím říct, moc nesouzním s tím, co je to ta série za legendu. Je to fajn, první díl je zásadní v mnoha ohledech, ať už se bojíme o síťovém hraní nebo prostě jenom nějakém konzolovém střívení z pohledu vlastních očí a nějakém prostě dobrém designu, nějaké dobré dynamice toho těch přestřelek z sci-fi. To vůbec tomu neubírám, ale jako za mě, já jsem třeba doufal, že pochopím, co je, proč je Master Chief tak strašně ikonický a to se mi fakt nestalo. Myslím, že to je tak strašně nezajímavá vlastně postava, na které zajímavé jenom to brnění a je tam pár hezkých momentů, ale jakože bych vůbec si, víš, jakože znám jiné ikonické hrdiny a hrdinky, které jako se mnou nerezonují, ale já chápu, proč se z nich staví takové legendy. A u toho Master Chiefa musím říct, že to fakt nechápu do dneška. Nic proti němu, je to fajn voják, ale je to tak nudná, jako ničím prostě nevystupující z řady postava.
2: Tak to je určitě potrava pro přemýšlení pro některý z dalších questů, protože Halo Combat Evolved, tu přepracovanou verzi si tady určitě taky zhodnotíme. Já se na ní docela těším. A pak to rozeberem trochu víc, tu tvoji fascinaci toho Halo sérii, jestli souhlasíš.
3: Já musíš se vzít svatozář.
4: Je to taková prostě zvláštní kombinace toho, že jako ty hry jsou super, jako do velké, nebo některé víc, některé méně, jako není to tak, že bych u toho lomil rukama a říkal si, že jak se tohle někomu může líbit, to vůbec ne, ale jakoby ta míra toho, té ikonizace, tak mě fakt upřímně překvapila, anebo překvapuje zpětně a zároveň, když by mě nebavil teda ten remake, tak budu moc naskočit do jiného remakeu, kterých se teď jako skutečně valí odevšat tolik a to je Gothic a třeba bych se mohl naučit konečně
2: otvírat bedny.
4: Co je tak skvělého, no jinak jsem slyšel, že to ovládání už je konečně nějak jako v pořádku.
3: Ale zrovna otvírání beden je mnohem těžší, než bývalo.
4: Ale ne jako ta zkratka, ne? Nemusíš udělat shift plus
3: K. Ne, ta zkratka ne, ale ta logická hádanka na začátku je docela pekelná.
4: Tak to možná odpadnu na začátku, protože já a logika, to se vůbec nekamarádíme. Ne, jsem velmi zvědavý na remake Gothicu, protože to je taky série, se kterou jsem nikdy nějak zvlášť nesouzněl, i když jsem zkoušel jedničku, dvojku, trojku. A vlastně nejvíc mě paradoxně bavila ta rozbitá trojka tehdy. A pořád zároveň vím, že spousta lidí, kteří jejich názorů si ku podivu i vážím, tak Gothicem dýchají, žijí. Přísahy není. Nevím, jestli jste to vlastně vy, jak vy to máte s Gothicem?
3: Já jsem vždycky bývala děvče Elder Scrolls, takže...
4: Já jsem taky byla vždycky děvče Elder Scrolls, no.
2: Já jsem nejdřív dohrál Gothic 1, pak jsem dohrál Gothic 2.
4: Nemůžete, co se stalo pak.
2: Pak jsem 10 let nehrál ani Gothic, ani Elder Scrolls a pak jsem si zahrál poprvé v životě Skyrim.
3: Cože?
4: A tak je fakt, že Jarda není na tyhle ty fantazie obecně.
2: To teda
4: ne,
2: nehrál,
3: pravda.
4: Ale. Ale no tak já jsem žil zase odchovaný tím Daggerfallem a Morrowind jsem nedávno mimochodem rozehrál, o tom možná budu někdy bavit, se budeme bavit a to je, ježiš, to je pořád tak strašně dobrá věc, jako úplně nesmyslně.
3: A co ten remaster Oblivionu?
4: A, no já jsem zahrál ten Oblivion, potom jsem tady v questu vyprávěl ten klasický a stačilo mi to bohatě, remaster mě moc nezajímá, ale co jsem chtěl říct?
3: Jaký Morrowind stále skvělý.
4: Ne, no, Morrowind, jo, pak už to jde samozřejmě do kytek, ale že s tím Gothicem, jakože mám pocit, že jsem blízko tomu, abych, nebo takhle, docela mi dost lidí důkladně vysvětlovalo, co je na něm to okouzlující a docela tomu mám tendenci rozumět a paradoxně jsem tomu ale nejvíc přičuchl u Risenu, což bylo taky takové, no, pirátské se, dá se říct?
2: Jo,
4: se
2: dvojka říct, byla jo. Super pirátská.
4: A tam jsem nějak si říkal, jo, to kdyby, to zase to bylo jako rozbité na mnoho jiných způsobů, což jsem teda pochopil, že je taky v DNA těch tvůrců. Ale že jako mám pocit, že jsem na dosah tomu plnému pochopení, tak si říkám, jestli skrz třeba ten remake se to teď povede. Mně osobně.
3: Piranha Bytes jsou, jak se tomu říká, acquired taste, takový získaný.
4: Jo.
3: Získaná libustka.
4: Ale taky, hele, naučil jsem se za život jíst olivy například, které mi nechutnaly,
3: no,
4: když jsem
3: tak
4: malý, takže nějaká šance tady pořád ještě je. Zároveň jsem teda hrál Alex a to byla ježišmarach kristovano. Takže uvidíme. Ten Gothic remake bych docela rád vyzkoušel, ale...
3: Lukáš dělá 6-7.
4: Nevím, něco jsem tady mával rukama, ale zároveň se o to víc těším, že na našem živém... V našem živém díle na podcastové scéně letní, který je 23. července, můžu znova připomenout, tak tam naopak budeme vymýšlet i spolu s vámi, kdo dorazíte, co nejoriginálnější, nové, čerstvé, neokoukané, neohrané herní náměty, aby jsme právě vyvážili tady ten příval těch remakeů.
3: A ještě nás uvidíte mávat rukama.
4: To se může stát.
2: Pak to takhle dáme na dopis, zalepíme obálku, dáme tam adresu,
3: známky.
2: Pošlem to přímo do Microsoftu, aby mohli z toho něco udělat, když teďko mají spoustu herních vývářů. Oh wait, už nemají.
4: Tak to pošleme do těch studií, které Microsoft zaříznul.
2: To by jsme mohli.
3: Některá se osamostatnila.
4: No právě proto, že mají, že potřebují nápady určitě.
3: Že nezaříznul právě. No, to je jedno.
4: No jako vyříznul.
3: Tak.
2: Říznul.
4: Tak, říznul do nich prostě.
2: No. Říznul do toho, my do toho teďko jdem taky říznout.
3: Řízni, Jardo.
2: Dobře, tak Šárko, když ses takhle přihlásila o slovo, co? Jaká je tvoje nejpřeikoničtěná hra?
3: No, zrovna tu sérii Halo mám podle mě docela daleko, ale já si myslím, že je to Red Dead Redemption 2.
2: Zajímavé.
4: To jsem si nedávno říkal, že se už musím konečně zahrát. Ale já si tam musím zahrát i Red Dead Redemption 1.
2: A ty si musíš toho zahrát víc?
4: Ježíš, mám takovou frontu věcí, to prostě se nikdy, to nikdy neskončí. To nikdy neskončí.
2: Šárko, co je na vrcholu tvé fronty aktuálně? Takové té staré fronty.
3: Staré fronty? No, to jsi mě docela dostal, čověče.
2: Protože já jsem teďko udělal takový ten úkrok stranou a řekl jsem ne, já si zahraju něco z té staré fronty a dohrál jsem to.
3: A co to je?
2: Je to Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2.
3: Wow.
2: No. Na Xboxu.
3: Na Xboxu?
2: Na Xboxu.
4: To je důležité dodat,
3: ano. Já se pokřižuji a to ani nejsem věřící.
4: Já myslím, že to dost vysvětluje ty tvoje připomínky, že ti přijde něco příliš smooth a příliš takové, že to nehází klacky dohromady.
2: Jarda pravda, prostě, že to bylo
3: Jarda chce trpět.
4: Jarda jede na tom kole, strká se tam ten klacek, ale těší se na to. Není to jako, že zatracený klacek, ne. Jarda je prostě jupí, klacek.
2: Je pravda, že když to jelo asi 4 FPS, tak to bylo jako takový, mohlo by to jít třeba 6.
4: A čím jsi to ovládal? Volantem, doufám.
2: Ne, já jsem to ovládal.
3: Banánem.
2: Já jsem to neovládal, samozřejmě.
3: A takovou tu taneční podložkou.
4: Prosím.
2: Já mám dvě kočičky, jedna měla včera narozeniny, takže jí přejeme všechno rozumě. Nejlepší.
3: A ta tahala levou páčku a ta druhá pravou páčku.
2: Ano.
4: A co jsi dělal ty?
2: Já jsem se na ně spokojeně díval, jak jim to krásně jde.
4: Takže to je něco jako dětská práce, tak ty máš prostě kočičí herní práci. Provozuješ.
2: No ale oni chtějí. Já jsem se jich ptal, co chcete dneska dělat a oni chceme hrát Lotrobofme.
4: Že ty máš mluvící kočky?
2: No.
3: Já nevím, já mám začínám mít jisté obavy o Jardovo duševní zdraví.
4: Já spíš o ty kočky, jo, protože ty vím, že existují, ale nevšiml jsem se, že by mluvili.
2: Můžete přijít přesvědčit nad mým duševním zdravím příští týden 23.7. do letní podcastové scény v Troji v Praze.
3: Vem sebou kočky.
2: 19.00 vezmu jejich fotky, ukážu vám je, ať už chcete nebo nechcete. Protože to lidé s kočkami dělají. A to je všechno, co jsme vám dneska chtěli říct. Mějte se krásně. Čau.
4: Mňau.
1: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na wave.cz/podcasty.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Honza Vlášek je můj dnešní host. Ahoj.
4: Ahoj všichni, mějte se pěkně.
3: Budeme se bavit o packraftingu, o téhle podobě vodáctví, budeme se bavit o evropském severu a o spoustě dalších věcí, které Honza Vlášek do dnešní Casablanky přináší. Když říkám věcí, tak to nemyslím jenom nějak jako obrazně, že si o tom budeme povídat. Máme tady ve studiu nafouknutý packraft, pádlo, loďák a všechno, protože ty se ještě dneska chystáš na vodu?
4: Jo, ještě dneska jdeme na vodu, ono to začalo týc, dneska je. Konec února vlastně, takže to je ideální počasí nebo podmínky pro to vyrazit na vodu. Ono to teče, taje, sluníčko svítí, takže vyrazíme na Kamenici, to vypadá na sever.
3: Tak uvidíme, jestli se dostaneme i do těch českých poměrů. Já se chci soustředit hlavně na Laponsko, na jednu z tvých posledních zahraničních výprav. Ale pojďme na začátku říct, jak ses dostal k packraftingu. Co to packrafty vlastně jsou pro posluchače, posluchačky, co je dejme tomu třeba nikdy neviděli?
4: No, je to jako packraft, když to řeknu takhle, tak jako je to samozřejmě složenina dvou, je to anglický slovo, je to složenina slova asi pack, jako balit, a raft, jako nafukovací loď. A je to vlastně věc, kterou jako vy jste vlastně asi posluchači outdoorově založený většinou, tak si myslím, že to je věc, kterou jako nutně musíte mít, protože to myslím úplně zcela vážně, protože já jsem se k vodě dostal až ve svých 35 letech. Jo. Já jsem nikdy nebyl do svých 35 letech na vodě, teď je mi 43, což je zvláštní, dělal jsem všechny možné věci, prostě všelijaký expedice, lezli jsme po skalách, na skialpech, všechno možné, ale voda mě jako minula z nějakého důvodu. Ale možná je to dobře, jak jsem se k ní teď dostal, jak si to fakt užívám. A ten packraft mi vlastně otevřel další cesty pohybu vlastně v té přírodě. Jo. Je to taková třetí dimenze pohybu, já říkám, jakoby outdoorovýho, protože vy sebou můžete mít loď na zádech, která je lhůčka, unesete ji úplně v pohodě a když dojdete někam k vodě, tak vlastně vyrazíte. No. A já jsem se k tomu dostal tak, že přesně se mi narodil kluk, jo, a když mu byly nějaký 3-4 roky, tak jsme se začali toulat po přírodě na klasický vandry, ještě s kámošema, co měli stejně starý děti. A myslím si, že jsme přišli na Orlík, jo, kdysi, když byl vypuštěný, on je pořád teda vypuštěný, a zrovna po deštích tam kolem tý, tam je Otava, že jo, a jak se jmenují ty řeky, co tam do toho tečou, teď nevím. Ale šli jsme prostě podél řeky. A tam to vypadalo prostě jak někde v Kanadě, ne? Takhle jsme tam s těma dětma stáli, jim byly asi 4 roky a já si říkám, tyjo, kdybych tady jako měl loď, ne, teďko, to by bylo úplně super, bych to nafouk a jel bych a pak by zase z toho slez. Pak další rok jsme šli zase kolem Stvořitel na takovýhle vandr a zase jsem říkal, tyjo, já bych fakt potřeboval tu loď. Ale současně jsem vlastně nechtěl loď, se kterou bych se musel táhnout, to jako prostě 20-kilovou loď na zádech, bágl jak blázen, do kterého už nic nedáte. Tak jsem potom bádal a měl jsem kámoše, co se odstěhoval do Ameriky a pořád jsem viděl, že tam na něčem jezdí, tak jsem z něj vytáhl, že vlastně tam všichni jezdí na těch packraftech, jo. Začal jsem se o to zajímat a vlastně jsem zjistil, že existuje loď, a teď se dostáváme k tomu, co to vlastně je, že existuje loď, co je jako extrémně lehká, lehoučce zbalitelná a na který vlastně sjedete úplně všechno. Když to umíte, tak klidně můžete s tím skákat vodopády a pětkový peřeje. Samozřejmě těch packraftů jsou nějaký jako typy, takže ne s každým to zvládnete, ale můžete s tím jezdit těžkou divokou vodu, můžete s tím s dětma na pískovny, jako klidně, můžete s tím dělat cokoliv. A vlastně vám to takhle jako přiblíží tu přírodu, jak chcete. No.
3: A když jsi měl svůj první pakraft, tak jsi s ním vyrazil kam?
4: No, úplně první, co jsem udělal, tak jsem vzal mladýho, já jsem si koupil, tehdy úplně svůj první byl pro dva, ať si myslel, že s tím budu jezdit s dětma hlavně, tak jsme vyrazili na Vltavu hned, že jo, samozřejmě, a teď jsem se o něj děsně bál, ne, poněvadž ona jak ta loď je lehůčka a vlastně ona váží ta loď 5 kilo maximálně. Jo,
3: počkej, bál ses o loď, ne o syna?
4: Bál jsem se o loď i o syna pak, protože já jsem jako o té vodě nic nevěděl, že jo, téměř. Ale bál jsem se o loď a teďko ta Vltava, jak to znáte, tak tam to je vlastně mělký, že jo, pořád rhnete. Tak jsem říkal, to nemůže prostě vydržet, ne, ta loď. Protože když máte 5 kilovou loď, tak z podstaty věci si říkáte, že jako to hned zničíte o nejbližší kámen. Postupem času jsem zjistil, že se to bát jako nemusím. Že ty lodě vydrží děsně moc. No takže jsme dali takhle nějakých pár vod a potom jsem volal svýmu kámošovi z Finska, jo, já mám takový všude možně po světě. Říkám mu, já jsem si pořídil nějaký jako Pechcraft, to je bezva věc. Jde nějaký typy tam u tebe v té divočině, tam je Finsku, on pořád se tulá po tom Laponsku a tak. A on říká, no tak to já samozřejmě mám už dávno, jako, že jo. Takže jsem zjistil, že to je věc, co nefičí jenom u nás, ale jinak všude po světě v těchto outdoorových kluci to mají. Kanada, Amerika, že jo, takový tyhle ty Laponsko, Skandinávie. No a tak jsem vyrazil s ním hned prostě. On říkal, hele, já jdu teďko do Veceri, do Laponska, někam do nějaké oblasti na sever Finska, úplně 500 kiláků ještě nad severní polární kruh. Tak nechceš jít se mnou? Jsem říkal, no tak to já pojedu, jo. A za 2 týdny jsem tam seděl v Ivalu na letišti a jeli jsme asi 10 dní úplnou jako divočinou, kde jsme 10 dní vůbec nikoho nepotkali po jezerech. Tam je taková oblast Veceri, je to vlastně úplně u hranic Ruska a Norska na severu. Je tam druhý největší jezero finský, Inari. A tím se nechá 200 kiláků na sever postupovat dál a dál. A fakt jsme nepotkali ani živáčka. A úplně jsem říkal, tak tohle to je fakt jako pro mě ne. To je přesně ono. Já totiž ty lidi moc nevyhledávám. A takhle někam zmizet s lodí. My jsme chodili pěšky mezi těmi jezerama, pak jsme jezdili na těch lodích a takhle jsme pořád postupovali tou přírodou dál. Až jsme došli někam úplně na sever, kde pak byla autobusová zastávka, někde jeli jsme zpátky. No a bylo to fantastický. No. Takže od té doby jsem tomu úplně propad.
3: Lidi si možná budou představovat, že když to přenášíš mezi jezery, kus jdeš pěšky a máš batoh s lodí na zádech, takže pořád nafukuješ a vyfukuješ jako blázen.
4: No, můžeš, záleží, co tě čeká, jako co tě čeká. Jo. My jsme to tady zrovna v tom Finsku řešili tak, protože ty přechody nebyly moc dlouhé, že jsme to táhli za sebou jako psa. Normálně jsme to, měli jsme to na provaze tu loď a táhli jsme ji za sebou. Což vlastně zase potvrdilo to, že to vydrží všechno možný, protože jsme ji nakládali v těch lesích, tam jsme to táhli nějakýma houštinama jako děsně. Ale když se čeká třeba v nějaký delší přechod, což na nějakých jiných výletech jsme absolvovali třeba 30 kilákový přechody, tak samozřejmě si to člověk smotá do baťušku. A to je jako další výhoda té lodi, že když ji smotáte, tak vy samozřejmě si myslíte, z podstaty věci znáte třeba ty velký nafukovací dobrý lodě, že jo, ty baraky a tak dál. Tak to je loď, co je super, ale má to 25 kilo a je to bágl přes celý záda, že jo. Když to tohleto smotáte do velikosti, my to měříme třeba na láhev piva, to se dobře představí. Takže pivo na pivo vlastně a máte takovýhle balíček, když hodně chcete, tak to fakt smotáte takhle malý. Dáte to do báglu, ale do toho báglu se vám vyjde ještě všechno ostatní na 3 týdenní putování, někde po divočině, stany, že jo, jídlo, všechno možný. A k tomu tam máte tu loď. No. Jako samozřejmě, když pak jedete na divokou vodu, tak to musíte mít ještě, že jo, vestu, helmu a takovýhle věci trochu bezpečnostní. Takže vám to pak nabubná, ale ta loď samotná je fakt lehoučká. Jako no. Takže se s ním nechá putovat vlastně jakkoliv, kdekoliv, úplně na lehko.
3: Takže se otvírá ta severská romantika, ohníčky, zásoby na týden a víc, trasa k nějakému prameni řeky, potom splouvání a potom třeba cokoliv dalšího.
4: Přesně tak. A jinak to vlastně s jinou lodí to neuděláte tohle. Jo. Když byste měli kaják, klasický nebo plastovou loď, tak to je jako neřešitelný. Kluci občas, jo, kajakáři někam něco tahají takhle, ale je to tak, že to vytáhnou nahoru a sjedou, ale sjít s tím někde 3 týdny to nejde. S velkou, jako velkou nafukovací lodí je to taky těžký, že, protože jak jsem říkal, tak to má 20 kilo, že, ty velký lodi. A k tomu pak ještě táhnu další věci, tak to není sranda. Ale takhle, když vymezmete si na 3 týdny putování, že, jsme ten bágl měli teda taky 30-kilovej, ale byla v tom loď se vším všudy, všechno v oblečení, stany, jídlo na 3 týdny. Takže se to dá, no, jako úplně v pohodě.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast dneska s Honzou Vláškem o packraftingu. Pojďme teďka k té tvojí asi nejčerstvější severské výpravě. Vy jste vyrazili do Abiska, což je jedno z těch známých laponských center na severu, a v okolí, zhruba řečeno, jste si vybrali dvě řeky. Podle čeho jste si vybírali, jak dostupné jsou informace, jako kam vyrazit, aby to bylo bezpečné, aby to pro vás bylo příjemné, aby se to dalo naplánovat i třeba v nějakém počtu dní, co jste na to měli a tak?
1: No, my jsme hledali nějaké řeky, aby jsme se dostali co nejdál od lidí vlastně. To je takový jako základní kámen toho mýho putování, že nechci moc jako potkávat lidi, když to jde. A to Laponsko je na to nejlepší z pohledu jako nás, vlastně, nebo Evropana, je to blízko, vlastně tam doletíte za pár hodin, za dvě hodinky, nebo pak popojedete vlakem. A současně jako fakt tam najdete v oblasti, kde nikoho nepotkáte. No. Lepší je na to samozřejmě Kanada, tam už je to jako ještě o level víc. Jako já vždycky říkám, že to Laponsko je super věc z toho pohledu, že je to sice divočina, ale pořád ještě jako když se fakt něco stane, ne, což se vždycky může stát, tak to máte nějaký den pochodu někam, nebo někam kousek někam pojdete na kopec a máte signál nebo něco takového. Takže nejste úplně v pytli, kdežto v té Kanadě samozřejmě tam jako jste úplně zmizeli, to je až další level putování, co nás teda čeká, samozřejmě. Ale to Laponské je pro tak, jako bych řekl, dobrodruhy začátečníky, příjemný. A prostě hledali jsme řeky teda, který splňují tyhle podmínky, a našli jsme tady ty dvě, Vistaselven a Kaitumelven, což jsou řeky na severu vlastně ve švédském Laponsku. Bohužel teda z pohledu toho putování to začíná v Abisku, kde začíná ten slavný Kungsleden Trail, což možná mnoho z vás zná, že jo? To je jakoby slavný putování švédském, je to taková ta královská stezka. A my jsme tam byli poslední víkend v létě ještě, takže tam ještě byli nějaký lidi, protože tam je hodně lidí v létě. Jako jo, tam jsou nějaký chaty a tak dál, takže tam to chodí spousta lidí, ale kdyby tam člověk chtěl jít jako vážně a nikoho nepotkat, tak by musel nějaký druhý týden září, až kdy ty chaty jsou zavřený a pak už tam vážně nikdo není. No nicméně jsme vyrazili z Abiska a byly to asi 3 dny putování k té řece. Nejdřív 2 dny potom Kungslednu, ale jakmile jsme z něj odbočili vlastně do toho údolí té řeky Vista, tak už jsme téměř nikoho nepotkali. Jo, takže to bylo pak už fajn.
0: A vy jste byli ve třech, ve čtyřech?
1: No, my jsme byli ze začátku v 6 lidech.
0: V 6.
1: A potom 2 kluci nás v půlce opustili, protože tam v půlce je jakoby ústupový bod takovej. Oni to měli v plánu, poněvadž ještě postupovali, pak jeli ještě do Finska a měli na to méně času vlastně na celý ten výlet. Takže tam byl jediný ústupový bod z trasy ve vesnice Nikalukta, což je vlastně takový jakoby vesnice, ze který se vychází na nejvyšší vrchol Švédska, takže je tam nějaká hospoda tak, a jediný místo vlastně celého toho výletu, kde se nechá něco dokoupit. No, takže tam vlastně tohle možnost byla, ale bylo nás 4 a na 6 a nakonec jsme došli 4 a nejstaršímu z nás byl 73 let jako. Mm-hmm. Tomu klukovej, což byl tam vlastně táta se synem, Lukáš s Petrem, a nechal se to absolvovat i v 73 letech s tím packraftem.
0: No a měl někdo, když jste vyráželi na ten 3denní pochod nahoru k řece, míň než 30 kilo na zádech?
1: No, neměl. Jako v podstatě kolem těch 30 kilo to bylo všichni. Nějakých mezi 25 a 30 byly ty nejlehčí baťohy, když to hodně někdo osrouhal. Jenže my jsme se utáhli ještě, že jo, třeba drona a nějaký kamery, aby jsme to mohli natočit, vyfotit, takže to pak ještě člověk přidá na váze. Ale potom po půlce jsme se vážili. Když jsme došli do té Nikalaukty, tak tam bylo nějaký to turistický centrum a tam měli váhu závěsnou, tak jsme tam potom, co jsme doplnili zásoby, hodili bágle, já jsem měl 34 asi, no.
0: To už, jo, není úplně málo.
1: Jako není to úplně málo, hlavně ty ramena, jako to je těžký to nést na těch ramenou. Jako, jinak to je v pohodě, ale těsně z toho bolí ramena. Ať máte bederák, jaký chcete, co chcete, tak je to prostě těžký. Ale pořád se to dá. A kdyby se sebou netahali ty věci navíc, tak by to mělo pod 30 a už by se dodalo ještě líp, nebo kdyby člověk nemusel tahat tolik jídla, protože mít sebou jídlo na 2 týdny, tak ono to samozřejmě něco váží. Naštěstí v téhle oblasti nemusíte sebou vůbec to tahat vodu. Jo, tam pijete to, co najdete, tak z toho pijete, když to není nějaký sobí jezírko plesnivý někde nahoře, tak ale jinak všechna voda se dá pít a nijak jsme neřešili žádnou filtraci, nic. Já vždycky, když jsem jel do Laponska, tak jsem pil normálně vodu z jezera, plujete na jezeru, vezmete kelímek, napijete se a jako nemyslitelná věc, jako kdybyste pili z Lipna tady, nebo já nevím, by vás napadlo. Tak tam vůbec jako bez problému, takže vodu neřešíte, ale stejně to je pak těžký. No. Ale současně je to těžký, takže se to dá uníst a máte s sebou kompletní vybavení na divokou vodu, který je těžší než ta loď samotná, jako ty vesty, všelijaký helmy a tak dále, nějaký ty karabinky. No, pak tu loď pádlo a všechno ostatní.
0: A s jakou rezervou potravin jste třeba počítali? Jako věděli jste, máme před sebou teďka 3 dny pochodu, pak já nevím, několik dní na řece, vychází to teďka fabuluju třeba na 8 dní, tak vezmeme na 10, jako 2 dny jídla rezerva, nebo tak?
1: No něco, nějakou malou rezervičku jsme tam měli, ale spíš jsme se snažili jíst to nejmín, takže jsem měl pořád hlad. Výhoda by byla, kdyby jsme uměli jako rybařit, my jsme sebou měli prut, jako... Ale jsme fakt jako špatní rybáři, ale jinak když to člověk umí, tak tam může pořád jíst ryby vlastně, jo. Tam hlavně na tom Kajtumu to je jako vyhlášená řeka na to, že lidi tam jezdí speciálně rybaři. Tam jsme něco chytli a snědli, ale moc toho nebylo. Takže a zase spolíhat se jenom na to, že člověk něco chytí, to taky není ono, že jo. No, takže měli jsme tam nějakou rezervu, ale je to... Já ještě jsem takový ten stará škola, jo, takže já jím takový ty klasický, jo, kuře na paprice, nebo co to bývalo od té Vitany v tom pytlíčku, ne, teď se už dělají takový ty jídla vylepšený. Ja. Ale ono vlastně je to stejný, ono to musí být něco, co člověk zaleje vodou, že jo, vlastně, protože víc sebou nějaký jiný potraviny, tak ty jsou těžký. Než to všechno, co se zalívá vodou, tak akorát ještě se dá sníst, takže ráno to jsou kaše. Naštěstí tady v tom Laponsku je spousta borůvek, že jo, brusinek, to tam je všude, dokonce i houby, spousta hub tam najdete, takže můžete jít z houby. No, takže se to dá takhle nějak přežít, ale stejně tak jako to, jo, to jídlo je těžký, no, je těžký.
0: No, jsou to všechno důvody, které přispívají k tomu, že se člověk těší, že už bude na řece. Jednak jako je to ten cíl, jednak máš teda 34 na zádech, takže se fakt těšíš, že už to schodíš po 3 dnech a začneš na tom plout na té váze, ne?
1: Je to tak, přesně tak, ta řeka jako vysvobození. Já teda jsem nikdy úplně nebyl nějaký chodec dálkový, nebo klasická jako turistika, taková mě úplně nebavila. Lezli jsme po horách, jo, tak tam je ten cíl vylézt na ten kopec, prostě normálně takový ty klasický alpský výstupy s těma cepínama, co jsme dělali a tak. Nebo jsme, nevím, no všechno, co jsme dělali, mělo nějaký cíl, ale takový to klasický jenom chození, tak to mě nikdy nebavilo. Ale tady s tou lodí mě to baví hodně. Poněvadž člověk jde, ale má tam ten cíl, že dojde k té řece. A potom, když to fakt schodíte z těch zad a hodíte to na tu loď, tak pak už je to úplná pohoda. Jako. To už normálně jede, samo vlastně. Jo. Jako samozřejmě, pak jsou tam úseky, to vždycky chytnete, třeba 15 kiláků nějaký stojatý vody, no tak to přepádlujete, že jo, za 3 hodiny bolí vás ruce, ale nemusíte to níst na těch zádech. No. Takže to je velká výhoda.
0: No a konkrétně na té Vista Selven to probíhalo tak, že jste došli a byl večer, takže jste zakempovali na noc a ráno jste potom nafoukli a jeli, anebo jste přišli během dne a byli jste ještě tak nedočkaví, že to musíte hned vyzkoušet?
1: My jsme přišli, to tam ještě k té Vistě se přichází nějaký sedlo, takže to je do kopce z kopce. Přišli jsme úplně teďko jsme došli vlastně k pramenům té řeky, tam člověk dojde a to vytejká nahoře z nějakého malého jezera. Uh-huh. Takže to si říká, jo, super, už jsme tady, ale ono ještě než ta řeka se stane splavnou, to chvíli trvá, ne? Že musí zesílit a musí tam být nějaká hloubka trochu. Takže pak jsme šli až pozdním odpolední jsme vlastně našli nějaký nástup. Ale tak moc jsme chtěli jet, že jsme na to sedli, ještě jsme kousek popojili. A pak jsme až někde zakempovali, no vlastně. No a potom vlastně ta Vista není moc dlouhá, jo. To je třeba 40 kiláků, než se dojede do té Dykalokty. A z toho vlastně den jsou jako peřeje. A pak ten poslední den je taková pádlovačka vlastně už po docela klidný vodě až vlastně do toho cíle. Ale my jsme... Ta Vista, jako je tam jenom kvůli té Vista Selven, tak je to takový krátký výlet, nic moc, ale my jsme jeli hlavně kvůli té řece Kajtum. Ale chtěli jsme to nějak spojit, nějaký logický celek, aby to bylo zajímavý, takže takhle to bylo zajímavý, že jsme chvíli pluli, šli, jako. A ta Kajtum, to už je potom 110 kilometrů vlastně řeky, minimálně, kterou vlastně sjedete až úplně do jejího konce, kde se vlejvá do řeky Kelixelven, myslím.
0: No ale ta první teda, ta Vista Selven, tak těch 40 kilometrů to bylo jak dlouho?
1: První den jsme upluli třeba 5, jako do toho večera. Další den jsme upluli nějakých 20, jako třeba. To je ta peřejnatá řeka, jo. A poslední den jsme dali těch 15. A ještě teda, my jsme to jako vždycky, já ty výlety dělám rád, tak že si na ně udělám hodně času, jo. A to fakt doporučuju všem, že... Nemá smysl tam jezdit, takže že si řeknete, musím to fakt dát za 10 dní a být zpátky kvůli něčemu, protože pak je to děsný stres. Jako a člověk fakt je úplně zdělaný, protože místo 20 kiláků denně musí ujít 40 a místo 20 uplout 50 a už to není ono. Takže my jsme tam byli prostě 3 týdny, když by se dodalo zvládnout rychlejc. A potom vlastně člověk putuje takým tom souznění s tou přírodou, že prostě když už se vám nechce, tak prostě nejedete, jo, nebo je vošklivo, nebo naopak zase ráno, Já mám na to nejradši, že vlastně večer, když se stmívá, jo, tak tam není už co dělat moc, jo. Pivo tam není, alkohol nemáte, jako vůbec nic, tak internet nic tam není, takže si zapalíte oheň a když už se vám chce jít spát, takže člověk jde spát třeba v 8, jo. A ráno naopak se zbudí v 6 a říkám, tak co, tak zase pojedu, jo. Takže tam odpadá takový to, tak já teda vlastně v 8 to ještě nemůžu jít spát, že musím pustit televizi, nebo já nevím, co lidi mají. Já to takhle teda nemám, ale dokudu si představit, že spousta lidí to takhle má. Takže člověk normálně souzní s tou přírodou takhle a putuje tak, jak mu to vlastně ten tma a čas dovoluje. No, takže my jsme si na to nechali spoustu času a vlastně jsme putovali kolem těch 20 kiláků za den. Nejvíc 20 pěšky a nejvíc třeba 25-30 na vodě, když to teklo. Ale fakt jsme třeba končili ve 4 a udělali jsme si oheň a vykoupali jsme se a nebyl s tím žádný stres. No.
0: Jak to bylo s tím počasím?
1: No, počasí, já mám vždycky štěstí na počasí. Já kamkoliv jedu, tak je vždycky hezky. Když jsem byl poprvé, jak jsem říkal, v tom Veceri, tak jsme vystoupili v Ivalu 500 kiláků nad severním kruhem, že jo. A tam si to všichni lidi fotili, letiště 32 stupňů tam byl ten. A ani jeden komár, ne. A takhle bylo celou cestu. A teďko leto znova. Teplo normálně bylo a komáři, tam ty jsou největší problém v tom Laponsku, jsou ty komáři. A bylo tam komárů občas, jako když jde člověk v lese tady na borůvky, ale jako jinak nezažil jsem takový to, že si sundáváte tisícovky komárů s rukou a cítíte jejich maso, jak vždycky říkají ty Laponci, ne? Takže počasí bylo fajn, občas zapršelo, ale jenom tak lehce, takže jsme měli štěstí. Ale může se stát tady v těch oblastech, že to chtíte opačně. A naopak, jako je zima, tam už může být sníh klidně v září, že jo? Kluci, co to jeli před námi, co jsme se vlastně od nich inspirovali, byli dva Belgičani, tak ty to dojeli a měli tam po kolena sněhu. Takže může se stát...
0: Ve stejném období, jo?
1: No, o to jeden později, asi třeba o dva. To byl zase nějaký extrém takový, jo. Ale já tam jezdím, že tady do toho Laponska ideální jezdit jakoby na konci léta, hlavně kvůli těm komárům, jo. Už to počas není tak hezký třeba, ale nejsou tam ty komáři. Naopak, když vyjedete na jaře třeba v červnu, tak oni byli z těch bahen a občas tomu pak jako to není sranda, no.
0: No, ale znamená to, že jsi teda sebou měl nabalené i oblečení, co si nevyužil, protože bylo prostě teplejc, než si počítal.
1: No, jako, já myslím, že ani ne, protože já jsem neměl téměř žádný oblečení. Nebo jako člověk si sebou vezme fakt minimum oblečení, protože ho nepotřebuje, že jo. To pořád nesete jedny ty kalhoty, jedno triko, pak si tam možná jedno druhý si vezmete, nebo se někde vypere. Ale vlastně výhoda tady toho putování po těch řekách, když nejdete pěšky, takže celý den je člověk v tom suchým obleku. Jo. Je potřeba mít ten sucháč, suchý oblek je vlastně nepromokavý oblek, do kterého se celý zavřete a vůbec vám tam neteče, když plavete. Jo. A používá se to na lodě, nebo na vodácký sport, nevím, na jachty, na cokoliv. A současně ale, když prší, tak nezmoknete. Že jo. A když máte nějaký jako slušný ten oblek, taky jako dejchá docela. Takže v podstatě od rána do večera jsme byli v tom sucháči, maximálně jsme si ho třeba sundali, jako, že jsme si nechali kalhoty a uvázali jsme si ho kolem pasu, protože to je taková kombinéza. A vlastně až večer jsme vylezli ze sucháči zase rovnou do stanu a šli jsme spát třeba, nebo když bylo víc času, tak jsme ho sundali, ale ten suchý oblek, jako to má člověk na sobě pořád vlastně a víc jakoby v oblečení není třeba, protože tohle to je jako v oblečení do deště. Nějakou lehkou tu klasickou skladnou péřovčičku na večer, když je zima a teplý spacák. No. Takže jako v oblečení sebou doporučuji tahat na tyhle výpravy spíš míň, ale tak, aby to měl člověk vyzkoušený, že to funguje. No.
0: Jak teda nejradši trávíš ten večerní čas u ohně? Když je to parta kámošů, tak se prostě kecá o blbostech? Nebo?
1: No jako jo. To jo, ale on zase občas člověk je tak vzdělaný, že jde spíš spát. Jako.
0: Že ani nekecá.
1: Že ani nekecá. Já mám věcně rád to vaření na ohni, ne? Prostě, nebo ten oheň jako samotný, že my, když jsme mohli, samozřejmě měli jsme sebou benzín, jako, vařili jsme na benzínu, ale když to šlo, tak jsme vařili klasicky na ohni. Takže sebou jsme měli velký kotlík a ten jsme píchli do ohně, nebo stejně tak ryby, co jsme chytili, tak jsme dělali na ohni. To se mi líbí, pač tam je ten proces takový vůbec ten oheň jako rozdělat a pak na něco uvařit. A ono to celý docela trvá, ne? Takže to takhle 2 hodinky, než vůbec, když je mokrý dřevo nebo něco, tak to zabere a potom už najednou je tma a jde člověk spát. Takže vlastně, že bychom tam jako nějak seděli po večeru u ohni a povídali si, ani moc ne, tak ono zase potom, když člověk je 3 týdny s těma lidma pořád, každý den, ne? Tak leckdy třeba i chce být sám, že jo? To taky není špatný. A já jsem se naučil tady od toho svého kámoše finského, protože to je takový samotář. Že my třeba jsme, když takhle spolu někam jedem, tak my spolu třeba celý den vůbec jako nepromluvíme. Jo? Ale ne, že bychom jako se nenáviděli nebo něco, ale každý si tak jde sám a balky si kouká, že jo, co je kde hezkýho a pak večer si nějaký vtípky uděláme a jdem spát. Takže jako, každý to má jinak samozřejmě, ale že by byla nějaká velká extra zábava, úplně jako taky není. No. Kytaru jsme sebou nevezli, já vždycky, jako samozřejmě v Čechách, když jedete na vodu, tak si vezmu kytaru, ne, a oheň, dám si 6 piv a je to jako jiná liga zase. Ne, že bych vyznával ten alkoholický vodácký sport, to taky ne, ale občas je to poštěstí, že jo.
2: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Casablanca na Radio Wave.

0: Honza Vlášek je host dnešní Casablanky a nové epizody, kterou věnujeme packraftingu, a to hlavně na evropském severu. Pojďme na tu druhou řeku, kterou jste zvládli po Vista Selven. Jakže se jmenovala?
1: Kajtum Elven.
0: Jaká byla ta?
1: No, Kajtum Elven je jakoby z pohledu tady toho řeka jiná. Ta Vista, to je taková jakoby úzká řeka, hlavně nahoře, točitá s kamenama, a ten Vista Selven, ten to je jako veletok, už je to fakt široká řeka, která valí, má velký průtok a vytýká tam někde právě spod té nejvyšší hory Švédska. Teď nevím, jak se jmenuje, to je jedno. A teče potom až těch 100, 110 kiláků, my jsme po ní jeli a nastupovali jsme kus pod začátkem, takže to má třeba 150 kiláků celý ten tok a vlívá se do Kilik Selven. No a je to taková vodnatá řeka, široká, která se občas zúží a vytvoří fakt zajímavý peřeje. A ta teče jako vážně první 3-4 dny jako vážně divočinou, že tam vůbec nic není. A potom za osadou Kajtum, kde vlastně je vlak a kde je jakoby možnost tam odtaď ustoupit, tak už je to taková jakoby řeka trochu jako, nechci říct sázava, ale jsou tam občas nějaký domečky, chaty. Takže tam nějaká civilizace je, ale pořád to děsně moc pěkně teče až vlastně do cíle. Tam to končí, většinou můžete vyskončit v Lapesuandu, anebo kdybyste chtěli ještě další 2 týdny, tak dojedete až k moři, potom Kilik Selven. Výhoda těch řek je, že oni jsou vlastně neregulovaní. Tam vlastně nejsou žádný přehrady, jezy, vůbec nic tam není. To je prostě divoká řeka, která pořád jede dál, maximálně přes nějaký vodopády, peřeje, ale nenajdete tam žádný vlastně lidský výtvor, který by to reguloval.
0: Kebnekaise je ta hlavní nebo nejvyšší hora Švédska?
1: Kebnekaise, no. To je jediné, jakoby tady na tom výletě, kdybyste to absolvovali, tak jediný střed s civilizací je na té Nikelokce, který je vlastně centrum, odkud se vychází na to Kebnekaise, a tam normálně lítají vrtulníky, tam vozí lidem batuhy a je to takový jako špindl trochu, nebo špindl to není, pánč, tam je jedna hospoda, ale je to jakoby takový jediný střed civilizací, ze kterého je lepší zase zmizet.
0: Takže o výstup na ní jste se nepokoušeli?
1: Ne, to už, já jsem vlez po horách hodně a pak jsem zjistil, že jsem se začal bát kdysi na nějakým hřebenu a od té doby jsem už někam nelez.
0: Výšek, jo, se začal bát?
1: No normálně, to jsme přecházeli kompletní nějaký travers Monte Rosy, nebo něco, jsme chtěli přejít všechny ty kopce a na Liskamu nahoře, tam je ten Liskam, jako je ten hřeben šílený, tak kuknu doleva do Itálie, doprava do Švýcarska, říkám, ty, já se fakt tady bojím, ne, víš? A normálně mi to nebylo příjemný a od té doby jsem přestal jíst, jako, a jsem říkal, jako, proč bych tam lez, když jako, mi to není příjemný, že jo?
0: To je zajímavý.
1: Jo, a to jsem předtím, jsme lezli fakt pekla, takový jako ty těžký výstupy v Alpách a docela takový ty, já nevím, AAD, že jo, plus, a takový tyhle ty hodnocení, jako mačky cepína, ne úplně ty chodáky. No a pak mě to nějak pustilo, naštěstí možná včas, že jo, on pak člověk taky může někam spadnout.
0: Jako může. No, jako znám lidi, kteří třeba se báli výšek a začali postupně líst jako po skalách a vlastně to odbourávali a zbavili se závratí nebo strachu z výšek, tak ty jsi jako vlastně opačný směr, že jsi dlouho lozil a pak si zjistil, že ti teda výšky jako od nějakého momentu nedělají dobře, tak se na to vypadnu.
1: No, jak, nevím, jak prostě se to takhle stalo a pak už jsem neměl ani jako chuť tam jako vlastně líst. Pak jsem z toho měl nějaký špatný pocit. Začal jsem místo toho surfovat tehdy. Tam je člověk umře, to nemá kam spadnout. Maximálně vás to smotá zase od nož, jo. Takže jsme zase začali dělat jiné věci, no, ale teďko se k tomu malinko vracím s mladým, jakože chodíme po horách, ale nějaký horolezectví to úplně není, jo.
0: Co byly nejtěžší pasáže, které jste teď v rámci toho laponského výletu pádlovali? Bylo tam něco, co jste přenášeli, protože to třeba pro vás bylo příliš a tak?
1: Jo, tak ono záleží, jaký je člověk vodák, jako, že jo, samozřejmě, takže my nějaký trochu zkušenosti už máme, ale nejsme nějaký extrémně jako dobrý vodáci, jako ve smyslu, že bychom skákali nějaký vodopády, a ani k tomu nemířím, to bych zase dopadl jako na těch horách, že jo, že bych se začal bát. Takže vlastně jsme přenesli za celou dobu asi 2 pasáže, nějaký 5-kový a 6-kový vodopády takový, nebo fakt jako těžký peřeje. Kdybyste se na ty řeky vydávali, tak jsou k tomu, jako najdete na internetu průvodce nějaký, nebo mapy té řeky, kde jsou označený peřeje vlastně tím hodnocením 1 až 6 tady v tom případě. To je klasický hodnocení řek, ale oni to tam mají po nějakým laponským způsobu, že to je vlastně asi dělaný na otevřený lodě, až tam se kdysi jezdilo na kánojích hlavně, že jo. Takže to třeba o nějaký stupeň chce jako schodit dolů, takže co je šestka, tak je třeba pětka, co je čtyřka, tak je trojka. I tak jsem si myslel, že to nějak je, že když jsme jeli nějakou čtyřku, tak to bylo taková jako spíš salza nějaká v Rakousku, jo? Že to nebylo něco úplně divokého. A taky jsme měli málo vody, takže ono záleží, jak to vždycky se sejde, jestli hodně vody, málo vody a tak dál. Ale prostě jsou tam fakt pěkný peře, jako fakt jako velký vlny a kameny a všechno možný. Takže když kouknete někam na nějaký videa z toho našeho výletu, tak to uvidíte. A občas je lepší si to přeníst, ale to jsme udělali jenom ve dvou případech, kdy to bylo fakt jako vypadalo, že do toho člověk nechce jet.
0: Kdy ses naposledy cvaknul na Packraftu?
1: No cvaknul jsem se v životě zatím jenom dvakrát, když nepočítám teda kanály a hodně chodím Budějcích na kanál, kde teda člověk si může tak jako vyblbnout a zkoušet všelijaký nesmysly, ale jinak jsem se cvaknul jednou naposledy asi někde na Salze, někde v nějaký té soutězce. Si pamatuju, že mě to otočilo, ale jinak vlastně ne, protože...
0: Jako v nějakém válci, jo?
1: No, někde mě to nějaká vlna otočila, ne, že bych zůstal někde ve válci, ale prostě mě to někde otočilo. A ona to již výhoda, to je další výhoda těch Packraftů, mimo to, že jsou skladný a lehký a tak dále, tak je, že oni vlastně z vás dělají lepšího vodáka než z té, jo. Což je výhoda i nevýhoda, protože ta loď je fakt jako extrémně stabilní. Těch typů těch Packraftů je spousty, ale všechny jsou vlastně stabilní. Některý méně, některý víc, co jsou udělaný fakt na divokou vodu, tak jsou zase víc obratný, takže nejsou úplně extrémně stabilní. Ale když si sednete do kajaku a neumíte to, a když si sednete do Packraftu a neumíte to, tak to je jako diametrální rozdíl. Jo. Člověk, co neumí jezdit jakoby na kajaku, tak na tom Packraftu sjede třeba i tu salzu, když chce. Ale nedoporučuju to, než se to člověk trochu naučí. Jo. Samozřejmě to zase nechci, aby to vyznělo tak, že člověk si má sednout na Packraft a hodit se někam do peří. To vůbec je lepší malinko se s tím seznámit, když nejste dobrý vodák. Ale ta loď jako děsně odpustí. Jo. Fakt to děsně moc odpouští, je to prostě nafukovačka taková. A dělá z vás lepší vodáka, než vás to někde semele, samozřejmě. No. Což se nevyhnutelně stane někdy. Ale z hlediska pohodlí a takového toho, že když člověk fakt není extrémně dobrý vodák, tak ten Packraft je jako ideální. No. A současně ty modely, co se dělají pak na divokou vodu, ty modely Packraftu na divokou vodu, tak jsou šitý už trochu jako kajaky a vlastně se chovají jako kajak. Můžete normálně ho postavit na hranu nebo přejíždět ty proudy z vracáku do vracáku. To všechno se s ním dělá líp, než s tím třeba víc turistickým. Jo. Takže jich zase spousta typů. A užijete si na tom jako hodně srandy, víc než na kajaku, protože ještě, když se cvaknete, jo, tak nevím, ten, kdo jezdil na kajaku, tak to zná, tak jako vůbec vytáhnout tu loď, vylejt z ní tu vodu, jako. A vůbec se z té lodi občas dostat, to není sranda, že jo, když neumíte eskimáka. Když to ten Packraft, prostě se otočíte, vypadnete z toho, otočíte ho ještě na té řece zpátky a skočíte do ní zpátky a jedete dál, jo. Když, jako samozřejmě, musíte to trošku mít nacvičený, jo, ale dá se to. Takže to je další jako velká výhoda, že nemusíte se s tou lodí trmácet někam na břech a vylejvat jí a tak dál. Takže výhod to má spoustu. Ještě bych mohl říct, že to má nějakou nevýhodu a totiž jakože samozřejmě, že když pojedete na kajaku a budete dobrý kajakář a pojedete na Packraftu, tak je to samozřejmě lepší na tom kajaku, protože ta loď je jako fakt obratná a umí všechno, můžete na ní dělat všechny ty fígle, co umíte. A současně je ta loď samozřejmě rychlejší. Tahle ty Packrafty na klidný vodě mají nějaký cestovní tempo. Jo. Takže když vy pojedete přes jezero, tak pojedete maximálně nějakých 5 kiláků v hodině. Jo. Není to žádný síkaják, který fakt letí po té vodě, ale máte nějaký cestovní tempo do 5 kiláků v hodině, se kterým musíte počítat na klidný vodě. No. Ale ono to nevadí, protože většinou na těchto výletech se nikam nespěchá, takže prostě, když by člověk chtěl fakt spěchat, tak pojede 6 a bude se dřiny jak blázen. Takže doporučuju jet to, co ta loď povolí a nevýhodu to má, jako když foukne proti, jo. Když vám foukne proti vítr, tak ono, jak to má ty trubky širší, tak to nabírá ten vítr, je to ještě o něco těžší. Naopak, když vám foukne dozad, tak sebou vozíme nafukovací plachtu takovou, jo? A můžete plachtit, což je taky pěkný.
0: OK, takže na jezerech, tam už se to vyplatí a máš s sebou fakt plachtu, jo?
1: Máme taková, je to kulatá plachta nafukovací, hodíte ji napřít a musí foukat, nedá se s tím úplně křižovat, jako, ale když fouká ze zadu, tak normálně to jede jak ďábel. No. Jo, není to jako nějaký plachtění, ale prostě vám to pomůže, nemusíte vůbec pádlovat a jede to. Je to fajn.
0: A když už tě teda někde na řece semele nějaká vlna, tak na Packraftu eskimáka neuděláš, nebo jo?
1: Uděláš, když to umíš. Je to hůř než na kajaku, protože to má širší ty boky. ale jako kluci kajakáři, co si pak sednou na Packraft, tak otočí téměř každý model, jako ať je široký akce, tak to prostě otočí. Jo. Ale samozřejmě musí to člověk umět, no. Ono v té lodi jste vlastně zapřený, tam jsou normálně kolení popruhy, kterýma ovládáte vlastně tu loď nohama, že jo. Tak na kajaku tu loď ovládáte taky nohama, vlastně nakláníte se různě. A ten náklon je jakoby důležitý a tady s tím to můžete dělat taky, až na to, že tam nemáte tu pevnou zarážku jako na kajaku, ale jsou tam vlastně kolení popruhy textilní, řekněme textilní, a jste tam zapřený nohama vlastně jako v kajaku. No. Takže to můžete ovládat. No. Takže je to vlastně takový nechci říct začátečník, ale pro jakýkoliv vodák je to takový příjemnější kajak. No.
0: Turistáček taky trochu.
1: No, turistáček. Ono pak samozřejmě, když si pořídíte nějakou loď fakt turistickou, tak to už je taková jako loď, co se snad nedá ani otočit. Je to taková jako fakt nafukovačka. Pohodlná, prostě sednete s tím na Vltavu a sjedete si ji úplně v pohodě a nemusíte vůbec nikde nic řešit. No. No, ono ještě záleží, jestli tu loď máte samovylejvací, nebo samozřejmě se špritskou, to jsou dva modely. Buď to se ta loď vylejvá, nebo je samovylejvací, to je klasicky jako rafty, že jo? Že máte vlastně díry ve spodu té lodi.
0: S takovou nohavičkou někdy?
1: No, tady to řeším, takže jsou fakt jako díry ve dně, takže vám do té lodi kontinuálně teče a kontinuálně z ní vytejká, že jo? Takže když vás zaleje v peře i vlna nebo někde, tak to vyteče tím spodkem. Jo? Takže vlastně vám tu loď zaleje jenom na chvilku, nebo to hned vyteče. A ne, ale vlastně zase pořád sedíte potom v mokru, jo, to je jasný. Takže musíte mít ten sucháč, nebo v létě je to asi jedno, ale prostě sedíte k jakým mlhku. A nebo máte loď s palubou a s klasickou špritskou kajakářskou, do které se zavřete, pak je ta loď suchá, no.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu.

0: Co jsou tvoje další plány teďka s Packraftem? Ty jsi trošku naznačil tu Kanadu, mně se zdálo.
1: Jo, taky už plánem nějaký Kanady, protože ta Severní Amerika přeci je jako fakt pěkná. Si myslím, jako je tam toho spousty těch řek a všeho možného. A blbý je, že spousta těch řek je jako tak, na takový ty povolenky, kteří se vlastně nedají dostat, nebo jsou o to ty losovačky. A když se vás vylosujou, tak tam nakonec teda jedete, ale pak vlastně stejně je to řeka, kde jsou jako lidi. Jo. Takže lepší, a to je hlavně ve Spojených státech. Takže my spíš máme vyhlídlou i takový ty oblasti úplně odlehlý v Kanadě, takový ty severozápadní teritoria, kde fakt jako sice jsou národní parky, ale tam jenom někomu nahlásíte, že tam jedete, protože tam vůbec nikdo nejezdí. Že jo? Tam vlastně nic není. Maximálně, jak se tam dostanete, že vás vyhodí někde na jezeře nějakým hydroplánem, nebo tam musíte někam dojít dlouhým putováním. No a potom tam jste úplně pryč, no, na 3 týdny, na měsíc, než zase někam doplujete. To je jako pěkný, no. Ale ještě chvilku k tomu, jako nějak to dáváme dokupy, tak to je takový nejbližší plán, nějaký větší expedice, jinak na ty vody řeky jezdíme pořád, jo. Já bych nechtěl, aby to vyznělo jako, že to je nějaký extrémní sport, ten packrafting, protože na tom je fakt nejlepší to, že vy, jak máte tu loď doma, která se vám vyjde do poličky, jo, tak kouknete z okna, já bydlím v Budějcí, kouknu z okna, je hezky, tak prostě si vezmu do ruky, takhle do druhý stán pádlo, baťůžek se svačinou, skočím na vlak, jo, popojedu pár stanic po Vltavě a nevyskočím třeba ve Zlatý koruně nebo ve Vyšáku, že jo, ale někde nějaký vesnici prostě, kde mě napadne, se běhnu 20 minut k vodě. Sjedu si 2-3 hodinky, až mi to přestane bavit, tak zase to vyfouknu a jdu zase na vlak nahoru. Nebo dojedu klidně až do Budějic na náměstí a tam to mám 5 minut domů, že jo. Takže takovýhle výlety se dají dělat a normálně se dají dělat i tak, že fakt nepotkáte ani živáčka. V létě na Vltavě, jak pořád do vás spouže, jsou tam ty zácpy na těch jezech, ne, a takový ty pekla, co si vždycky tam fotí. Tak my jsme normálně s dětma jeli letos, protože ty packrafty jsou i pro 2, jako pro 3, jako normálně rodinný lodě si můžete koupit. A i tak ta loď váží 6 kilo, jo, 6,5 kilo, takže je to malý balíček. Tak jsme normálně vyrazili v půlce léta v srpnu o víkendu a vyskočili jsme přesně někde nějaký vesnici pod Zlatou korunou a potkali jsme za celou dobu jednu loď normálně. A na dívčím kameni jsme spali. A byli jsme úplně sami, takže prostě je to všechno řešitelný a ten packraft vám vlastně dává tu svobodu na té řece, že můžete jezdit bez těch davů. Nebo když tady v Praze vyskočíte po práci v 5 večer na vodu někde pod Týncem v těch Krhanicích třeba, tak do 9 jste v cíli v Pikovicích, v Petrově, sedete si celý pikovický peře a taky nepotkáte ani živáčka. Protože všichni ty půjčovny jsou odjetý už, jo, všechno je pryč a vy jste na té řece úplně jako sami. Takže to je na tom, možná je to na tom to nejlepší prostě, že vám to otvírá tu řeku úplně jenom pro vás.
0: Mně se na tom líbí ta kombinatorika, no. Vyrazit někam daleko, tam to nafouknout, ta samonosnost celé té akce.
1: No, přesně tak. A nebo i pro cyklisty, že vy jste měl tu Viktorku, že jo, Rys.
0: Viktorka Rys krásně zápasila, všichni, kdo jste neslyšeli její Casablanku, tak si to poslechněte i kvůli těm dalším zážitkům, ale i kvůli těm packraftovým. Nebo Ždána měl nějaký packraftový cyklistický pokusy, to si pamatuju, taky jsme se o tom v Casablance bavili.
1: Je to tak, no ono, když máte, můžete na tom cestovat si s kolem, zase si pořídíte packraft o něco třeba širší nebo s nějakou větší nosností. Jo, a vlastně vyjedete na kole, šoupnete si packraft někam dozadu, je to malinkatý s pádlem, někam to uvážete a dojedete k řece, hodíte kolo na ten packraft

0: přišel do Casablanky představit. Půjdem to vyfouknout teda teďka.
1: Vyfoukneme to, vyfoukneme tu loď tou samou poupičkou, co jsme ji nafoukli. To jsme tady ještě neřekli, to možná může zaznít nakonec. Já jsem nenáviděl vždycky třeba na pedalboardech, když jsem jezdil, nebo na nějakých větších lodích, jak jsem se musel tahat tu pumpu, ne? A teďko to člověk vždycky pumpuje 15 minut úplně hotovej. Tak tady tuhle tu věc nafouknete pumpičkou, co je velká, jak tyjo, sklenička.
0: Vypadá jako takový vapovátko.
1: I vajíčko, no. Fouknete a za minutu a půl to máte nafouklý a můžete jet. Takže to je, a když nemáte pumpičku, tak prostě se používá takzvaný nafukovací vak. Jo, to je takový vak, do kterého chytnete vzduch a vymačkáte ho. Tím to nafouknete za 15 fouknutí taky jako. Jo, a je to taková úplně věc, ke které nepotřebujete žádnou elektřinu. Takže to je takový další ještě benefit, úplně nakonec. Prostě je to všechno jasně moc zmenšený a zlehčený a nakonec to sjede všechno.
0: Říká Honza Vlášek, díky za to, že jsi dneska sem do studia Radio Wave přišel.
1: Díky, díky, uvidíme se na vodě.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma v Casablance budu naslyšenou těšit brzo u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hity místo algoritmu. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.

0: really good.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Daj, ja som by som si fest pustil by dal som taký, že...
1: Ďalší deň,
0: ja som spadil. Nespobar sa. Ale si ho určite pustím. Aspoň raz. Toto je môj.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

You one two describe.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu.

Čau, já jsem Libor Snek, druhý z kapely Síček, posloucháte Radio Wave.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.